0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

dubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: republika má dnes významné zastoupení mezi oslavenci. Roku 1905 spatřil světlo světa herec Jiří Voskovec a 19. červnový den 1941 také prezident Václav Klaus.
1: Dovolte mi, abych i dnes v této slavnostní chvíli řekl pár slov.
0: V roce 1947 se na světě objevil pozdější autor satanských veršů, spisovatel Salman Rushdie. Svět hudby dnes zastupují klávesák Larry Dunn z americké formace Earth, Wind and Fire, bubeník Simon Wright z AC/DC, Brian Welch, kytarista Korn a nakonec taky zpěvačka velkého hitu Rush Rush, Paula Abdul. Ta spatřila světlo světa v roce 1962. Psal se rok 1861, když v Anaheimu otevřeli první poštovní úřad. 4 roky na to už byli všichni otroci v Texasu osvobozeni. 19.6.1947 poprvé letadlo překonalo rychlost 1000 km v hodině. A tento den v roce 1963 se vrátila z kosmu první žena.
2: Relax Radio. Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město

0: Teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Relax Radio. Relax. Relax Radio.
2: Relax Radio.

0: Dobré ráno všem, máme tu 6. hodinu, za okny sluníčko a připravte se dneska na pořádnej pařák.
1: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí, časí, časí, časí.
0: Abych byl zcela konkrétní, čekají nás stropy a pokud byste vyhlíželi nějaký bouřky, tak za nima musíte vyrazit směr hory. Bude jasno nebo skoro jasno, přes den možná polojasno, zejména na horách a na severu a severovýchodě kraje může při zvětšené oblačnosti jaksi trošku sprchnout, anebo přijít ta slíbená bouřka. Teploty ani se mi to nechce vyslovovat. 30 až 35 stupňů na severovýchodě a východě, 28 až 31 na horách, pokud vyrazíme, tak teploty okolo 25 stupňů. Já bych dneska doporučoval ty hory. A nebo dál poslouchat ranní relax, protože vám nabídnu opět Radeček a Marii Čírovou.
3: Vloupám se do tvojí mysli, zjistím, že sám jsem.
4: To si len myslíš, že jsi sám.
0: Už za chvíli vám poradím, jak si zpříjemnit ráno tím, že se ochladíte a připravíte se na to vedro, ale teď musíte chvilinku vydržet.
2: Relax Radio.
5: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
5: Relax Radio.

je Wiz Khalifa, Girl Next Door, 8 minut po 6. hodině, je pátek s datem 19. června. Mimochodem, když už jsme u té muziky, tuším, že 2 nebo 3 vydání naspátek se tahle ta skladba objevila v Relaxádě, tedy v hitparádě Relax Rádia v novinkách, ale nějak se asi moc nelíbila, do té základní desítky se nedostala. Nevadí, ve vysílání ji máme pořád, takže pokud máte rádi právě Wiz Khalifu, tak budete poslouchat, není problém. Jo, chtěl jsem říct úplně něco jiného. Dneska bude pořádný vedro, odborníci doporučujou samozřejmě pořádně se ochlazovat. Může se to třeba dělat mokrýma závěsama, to se taky dělá, jo, a prej to funguje. Nebo si ochlazujte zápěstí, krk, ale pozor, ne celé tělo. Ideální je to na zápěstí, na krku a v loketních jamkách. Tam prej jsou cévy, které už jsou blízko povrchu těla. Jo, a co se týče sprchy, takhle po ránu, tak doporučuje, pozor, odborníci to doporučují, že ledová voda sice krátce osvěží, ale tělo pak zvýší potřebu nebo spíš tvorbu tepla. Lepší je dát si vlažnou sprchu. Ta prý pomáhá díl.

čtvrt na sedm, úplně přesně, přeju vám krásné dobré ráno, je tady poslední pracovní den tohoto týdne, bude jak se patří horký, ty teploty budou vysoko nad 30 stupňů a ještě vás potěším tím, že nejinak to bude i o víkendu, takže jestli si něco plánujete, určitě bych do toho zařadil nějakou tu koupačku. Tady u nás po ránu určitě budeme soutěžit, mám tady jednak dvě vstupenky na M-Fest, ale to má ještě svůj čas, to bych nechal až tak po 7. hodině a samozřejmě připomenu i naši soutěž na Instagramu.

0: Devadesátková Sandra vás pozvala za muzikou 90. let. Secretland mimochodem můžete slyšet i si jít zatančit v kavárně hotelu Kladno. Pokud budete mít potom bedru po těch horkých dnech ještě dost síly na večer, tak určitě doražte.
1: Léta 80. hity 90.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
2: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion

0: Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Závratné mega slevy!
3: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: Oh, Father, tell me.

0: Down we go.
1: Tak pro ty, kteří radši stávají pomalu, to byla muzika od Kala. Myslím si, že u toho jsme jako až tak úplně spěchat nemuseli. Máme přesně 6:30.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
1: Já nevím, mám to říkat, nemám to říkat, dneska bude prostě pařák, budou tropy, pokud byste se chtěli trošku ochladit, tak vemte auto, případně sedněte do autobusu, do vlaku a tak dále a vyražte směr hory. Tam to bude trošičku příjemnější, jinak přes den jasno nebo skoro jasno, občas možná i trošku polojasna, uvidíme. Na horách jsou prý i přehánky hlášený a můžou se vyskytovat i bouřky. A teď se dostáváme k tomu úplně nejdůležitějšímu, teploty 30 až 35 stupňů, to znamená připravit ochlazováky a tak dále. Na horách 25.
2: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Co se týče dálnic, tak tam je to celkem jasný. Přátelé, pozor, na D10, to znamená směr Praha Turnov, je porouchané vozidlo, je to zhruba na 18. kilometru, vozidlo je na krajnici, ale i tak dávejte pozor, abyste do toho nevlítli, je to dodávka. Na okruhu, tam jsem se podíval mezi 77. a 80. kilometrem, už takhle brzo po ránu ve směru na Ruzyni se pohybuje vozidlo údržby. Levý jízdní pruh je uzavřen, samozřejmě se to bude posouvat, ale počítejte s tím, že by se tam mohli, pokud se zhustí provoz, tvořit i kolony.
2: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Aeroklub Rakovník vás zve na letecký den. V sobotu 20. června se na rakovnickém letišti představí 30 letadel. Přiletí Mustang P-51D, uvidíte akrobacie na větroni a dalších 25 leteckých vystoupení. Připraven je i bohatý doprovodný program. Historická a moderní závodní auta, vojenská, hasičská a policejní technika. A samozřejmě program pro děti, tvořivé dílničky, sportovní stezka a malování na obličej. Sobota 20. června od 13 hodin na rakovnickém letišti.

0: 25. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity legendárního skladatele Petra Hapky za doprovodu Haštala Hapky.
1: Ty si má.
0: Čtvrtek 25. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.

Pokud si hlídáte čas, je přesně 6:45, teplo tady nahoru, mám tu pro vás nabídku, sice teda pravda, až na příští hoďku, ale abyste se na to připravili a věděli, kdy to bude. Celý tento týden soutěžíme každý den, každé ráno o 2 vstupenky na M-Fest. Ten proběhne v sobotu 11. července od 12 hodin ve sportovním areálu v Mutějovicích. Jako pamatujte si, byl tam Adam Myšík, Poetika, Sebastian, Xindl X, Slza, Rakovnická realita a Ben Kristoval, prostě to bude extra třída. Pokud byste chtěli, poslední dva lupeny stačí poslouchat po 7. hodině na tom prvním vstupu, to znamená tak zhruba po 10 minutách, možná trošku dřív. A mám pro vás jednu velmi záludnou poslední páteční soutěžní otázku a dva lupeny někomu dáme půl hodinky na to. Takže to je taková moje nabídka, a buďte připraveni.

0: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusu. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc. Třeba i brigádně.
1: Zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
6: Jihočeské trvanlivé mléko plnotučné v Bila klubu za 12,90 a velkopopovický kozel 11 kaplech při koupi balení za 16,75 za kus.
7: Byla. To dobré začíná u nás.

Posunuli jsme se v čase za 3,5 minuty, tady bude páteční 7. hodina raní. Koukal jsem se do kalendáře, takový ty netypický výročí. Dneska slavíme třeba Mezinárodní den krabic, to je hodně zajímavý. Každopádně ještě pokud máte doma nějakýho pejska, tak pozor, taky dneska slavíme den nejošklivějšího psa a v této souvislosti bych doporučil, mrkněte se k nám na Facebook.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.
2: Před chvilinkou jsem byl na terase, už nám začíná pěkný pařák a to máme teprve 7 hodin ráno.
3: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí, časí, časí, časí.
2: Jak jsem říkal, dneska čekejte tropy, ale na druhou stranu můžeme čekat i nějaké ty pidi přehánky anebo bousky, ale to maximálně na horách. Teplota 30 až 35 stupňů, víc k tomu nebude potřeba nic říkat, připravte si ventilátory, případně klimošky, dneska to bude zlý, ale zase na druhou stranu, víkend bude na koupačku. Čím otevřít tuhle hodinu, tak mám pro vás v téhle hoďce za chvilinku, teda jednak dva lupeny na M-Fest, to je důležitá informace, protože dneska je to úplně naposledy a 100% si zahrajeme tuhle tu partičku Pitbull, Jennifer Lopez, Claudia Leiter. Ne, že by to vyloženě souviselo s letošním mistrovství světa ve fotbale, ale něco s fotbalem to eventuálně má.
1: Relax Radio.
4: Aleš Švarc.
1: Aleš Švarc. Relax.
4: Relax Radio.

0: Band Camino, Do What You Gotta Do, máme 7 hodin, 7 minut, krásně nám to vyšlo. Já jsem sliboval, že hned po té 7 hodině uděláme vlastně poslední soutěž v tomto týdnu, kde můžete vyhrát 2 vstupenky na M-Fest. Ten M-Fest se koná 11. července, to je sobota, od 12 hodin ve sportovním areálu v Motějovicích. Vystoupí tam spoustu interpretů, já jsem je záměrně říkal před 7, protože na tom je postavená celá moje soutěžní otázka, která se může na první pohled jevit hrozně těžce, ale myslím si, že když se nad tím trošku logicky zamyslíte, takže vám to nebude dělat problém. Tedy, pokud byste chtěli 2 lupeny na M-Fest na 11. července, tak mi řekněte, který ze 3 interpretů tam rozhodně nebude. Takže, bude tam Adam Mišík, bude tam Ben Cristoval a bude tam Bonnie M. Nebo budou tam Bonnie M. Jeden z nich tam nebude. Vyberte ho, napište na 606 736 736 a máte šanci vyhrát dneska poslední 2 vstupenky na M-Fest, který proběhne 11. července ve sportovním areálu v Motějovicích. Je to na vás, dám vám pár minut.
1: Relax Radio. Ráno na relaxu.

0: Nevím, jestli se mám s touhletou příhodou pochlubit, anebo ne, ale myslím si, že to stalo se už úplně každému, že jste přišli někam, že kam jste přišli buď to brzo, nebo pozdě zase naopak. Samozřejmě horší je to pozdě, ale stane se, že někam dorazíte, v podstatě někam třeba hodně brzo, třeba týden před. Mně se to samé stalo včera odpoledne, možná si vzpomenete, já jsem při vysílání tady tak jako lehce říkal, jak se večer chystám na recitál Petra Habky a tak dále, tak jako natěšený jsem byl, jako super. No jo, tak já jsem po vysílání sednul do auta, přijel jsem k zámecké zahradě a tam nic. Tak si říkám, sakra, ono se to asi nekoná, nebo já nevím, nebo to třeba dali někam jinam, tak jsem se šel podívat, jestli kvůli vedru se to nepřesunulo někam jinam. A pak jsem se tak jako lehce podíval do programu a zjistil jsem, že Petr Habka tam má recital až tento týden. I to se občas stává, no tak hlavně, že jsem ho propagoval. Já si myslím, že po tomhle rozhodně na recital nezapomenu a těším se na něj tenhle týden.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz. Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

Pokud si hlídáte přesný čas, tak za 7 minut tady bude 7:30. Dneska už je zaplať pánbu pátek, je 19. června, ale budou pěkný vedra, ty nás čekají konec konců i o víkendu. A teplota, když jsem se koukal, dneska ta maximální by měla dosáhnout 35 stupňů. Jo. A teď pozor, našel jsem takovou zajímavost, že když je venku 35 stupňů, tak takový asfalt na přímém slunci může mít i přes 60 stupňů. A to je teplota, na který už by se pomalinku, ale jistě podle pokusu dali smažit vejce. Ne, že bych vás chtěl nějak jakože nabádat, abyste to zkusili, jo. Ale myslím si, že tenhle ten slavný pokus jsem už někde dokonce i viděl. Jako úplně to nedopadne tak snadno, jak se traduje, ale stálo by za to třeba dneska zkusit.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Pozor, velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.

0: Jedna minuta po půl osmé, přejeme hezké ráno.
1: Relax Radio.
0: Časí. Tropy a na horách možná přehánky nebo bouřky. Každopádně počítejte dnes s teplotou od 30 do 35 stupňů. O těch 35 stupních už jsme se bavili, že prý na asfaltě může být i 60 a dají se usmažit vejce bez pádve. Každopádně bude jasno nebo skoro jasno, přes den polojasno a kdybyste chtěli možná trošku vody, to znamená nějaký ty přeháněčky, vyražte na hory, tam bychom se eventuálně mohli tak nějak potkat.

0: Jsme zhruba v polovině hodiny, ve které nabízím, protože je soutěžní, dvě vstupenky na M-Fest. Pozor, je to naposledy v tomto týdnu. M-Fest je akce, která proběhne 11. července o 12 hodin ve sportovním areálu Mutějovicích. Vystoupí tam třeba, a teď to vlastně nemůžu říct, protože já se na to ptám potom, ale mimo jiné tam bude i Poetika, Sebastian Xindelix a Slza. Soutěžní otázka je víc než jednoduchá, já se ptám, který z těchto tří interpretů tam 100% nebude, takže buď to Adam Mišík, nebo Ben Cristoval, a nebo skupina Bonnie M. Napište, pošlete na 606 736 736, blížíme se pomalinku, ale jistě do finále. Hned po 8. v prvním stupu někomu věnuju poslední dva lupeny na M-Fest.
1: Relax Radio. Ráno na relaxu.

0: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
7: Ekokom.

0: Svět kolem nás se pohybuje tak hektickým tempem, že často zapomínáme zpomalit a přivonět si k příslovečným růžím. Tak to je takový citát pro dnešní den. Má to jednoduchý důvod, dneska totiž slavíme Světový den tuláků. Samozřejmě zcela oficiálně se tomu říká Světový den turistiky. Je to taková jako nabídka toho, abyste si odpoledne po práci někam vyrazili, i když uznávám, že v tomhle počasí a v tomhle vedru to nebude tak úplně jednoduchý. Rozhodně to není jediný svátek, který dneska slavíme. Mně se třeba ještě hrozně líbí Národní den obědové pauzy. To si dneska můžete dát dlouhou.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Dnes je 19. června. Tento den roku 1623 se narodil francouzský matematik Blaise Pascal. I Česká republika má dnes významné zastoupení mezi oslavenci. Roku 1905 spatřil světlo světa herec Jiří Voskovec a 19. červnový den 1941 také prezident Václav Klaus.
3: Dovolte mi, abych i dnes v této slavnostní chvíli řekl pár slov.
2: V roce 1947 se na světě objevil pozdější autor satanských veršů, spisovatel Salman Rushdie. Svět hudby dnes zastupují klávesák Larry Dunn z americké formace Earth, Wind and Fire, bubeník Simon Wright z AC/DC, Brian Welch, kytarista Korn a nakonec taky zpěvačka velkého hitu Rush Rush, Paula Abdul. Ta spatřila světlo světa v roce 1962. Stal se rok 1861, když v Anaheimu otevřeli první poštovní úřad. 4 roky na to už byli všichni otroci v Texasu osvobozeni. 19.6.1947 poprvé letadlo překonalo rychlost 1000 km v hodině. A tento den v roce 1963 se vrátila z kosmu první žena.
1: Relax. Relax Radio.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Upřímně jsem vždycky rád, když tady nejsem sám. Teď je 8 hodin, 1 minuta, naproti mě sedí Baruška, to znamená, jsou tu zprávy.
1: Na Lounsku řádili opět podvodníci, ze staršího muže vylákali téměř 1 000 000 korun a na Berounsku vystřídali staré motorové vlaky za nové, které nabízejí více komfortu a místa. Hezké páteční ráno vám přeje Bára s Alešem.
2: Relax Radio.
1: Muž z Lounska naletěl podvodníkovi, který se vydával za slovenského policistu. Po psychologickém nátlaku, že si na muže někdo chce vzít úvěr, ho podvodník přesvědčil, aby své finance převedl na takzvaný bezpečný účet. Muž dal podvodníkovi téměř 1 000 000 korun. Když si okradený uvědomil, že se stal obětí podvodu, vše ohlásil na policii, která před těmito případy stále varuje. Od 14. června na železniční trati ze Zadní Třebáně do Lochovic na Berounsku mají nový motorový vlak, který přichází s moderním vybavením, komfortem a lepší dostupností pro lidi s omezenou pohyblivostí. Vlaky také nabízí větší kapacitu míst a nově jezdí bez průvodčího. Městská policie Kladno apeluje na větší pozornost řidičů. Proč? Nám ke včerejší události sdělí mluvčí Zuzana Hokrová.
3: V souvislosti s blížícími se prázdninami vyzývá městská policie Kladno řidiče, cyklisty i chodce, aby nepodceňovali situaci v dopravě. Právě v období, kdy mnozí už myslí na dovolenou nebo dohánějí poslední pracovní povinnosti před letními volny, bývá snadné ztratit pozornost. Štěstí v neštěstí měl cyklista, kterého v centru Kladna poblíž nemocnice srazila bílá dodávka. Díky pohotové reakci ostatních účastníků provozu, kteří okamžitě zajistili místo nehody a přispěchali na pomoc, netrvala celá událost od střetu až po odvoz zraněného do nemocnice ani 4 minuty.
1: Pražští zastupitelé dnes na nočním jednání schválili novou vyhlášku o zábavní pyrotechnice. Dává městským částem možnost ji na svém území úplně zakázat. To rovnou učinilo 20 městských částí z 57. Návrh také omezuje trvání výjimky pro novoroční oslavy. Vyhláška se podle radního města Adama Zábranského netýká profesionálních ohňostrojů.
2: Sport.
1: Zápas fotbalistů Česka s Jihoafrickou republikou zařadil trenér Josef Vukušič k nejslabším na letošním mistrovství světa. Češi se podle něj uspokojili vedením a přenechali hru Jihoafričanům, kteří přitom nevypadali vůbec nebezpečně, řekl kouč s bohatými zkušenostmi.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Dnešní den bude slunečný s jasnou oblohou a bez dešťových srážek. Nejvyšší teploty pro dnešní den jsou tropických 30 až 33 stupňů Celsia. Doporučuje se dodržovat pitný režim.
0: Kromě pitného režimu, co bys doporučila takhle posluchačům, aby jako jim bylo docela příjemně?
5: No, já bych se držela někde ve stínu, ještě pokrývku hlavy by to asi chtělo, že ano, jo? Opalovací krém.
0: Hele, a myslíš si, že pokrývku hlavy musíš mít třeba v místnosti?
5: No to ne, že jo, ale já tak vím, jako pohodě. Když budeme venku, že?
0: Jasně. A jak to třeba s vodou, jakože koupačka, nebo jako sprchování, nebo jak bys to viděla?
5: No tak abych to viděla na nějaký bazén dneska.
0: To mi je jasný, jo. Pokud nemáte možnost do bazénu, máte třeba v práci možnost sprchy, doporučujeme, ale pozor, vlažnou vodu,
5: ano.
0: Ne studenou, ta vás neosvěží, naopak, tělo se prý při ní daleko rychleji zahřeje. Tak to přesně vidí i Petr Boys, který vám nabízí mezi 8 a 9 hodinou. Krom jiného už za chvíli vyhodnotíme někoho posledního a věnujeme mu dva lupeny, dvě vstupenky na M-Fest.
2: Relax Radio.
6: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
6: Relax Radio.

0: 80. Sliby se mají plnit o Vánocích i ve vedru, takže v podstatě plním. Mám tady dva lupeny na M-Fest a na telefonu mám Helenku. Helenko, dobré ráno, ahoj.
1: Dobré ráno.
0: Kam zdravím, do práce? Předpokládám, že jo.
1: Teď do práce, ano.
0: Teď do práce. V tomhle vedru, jaký to tam je?
1: Zatím dobrý, bude hůř.
0: Bude hůř. Máte tam klimošku nebo ne?
1: Nemáme.
0: Nemáte. Doporučujou třeba před... A máš ventilátor aspoň v práci?
1: Asi jo, někde.
0: Jo, takhle, dobrý, tak nic. Necháme ventilací. Dva lupeny na M-Fest, mimochodem říkali jsme, že tam bude Adam Mišík, Poetika, Sebastian, Cindelix, Slza, Realita, Ben Kristoval. A kdo tam nebude?

0: jde?
1: Nebudou tam Bonnie M.
0: Nebudou tam Bonnie M, viď? Ale jako teoreticky by mohli, oni prej ještě jako vystupují a tak dále, ale pochybuju, že by do Mutějovic přijeli. Každopádně tam pojedeš ty, máš dva lupeny, s kým tam pojedeš?
1: Pojedu s kamarádkou, která se mnou pravidelně chodí na Bena na koncerty.
0: Jo, takhle, a užijete si to pořádně, jo?
1: Každopádně.
0: Hele, a líbí se vám Ben jako chlap třeba takhle, kdybych se jako zmínil?
1: Jo, mě jo, třeba.
0: Třeba jo, a kamarádce taky?
1: Já se zeptám, já ji dneska uvidím odpoledne, tak se zeptám.
0: Abyste se tam třeba o něj nepoprali potom. No nic, hele, nebudeme to natahovat, práce čeká, je mi to jasný, dva lupeny jsou tvoje, vydrž mi ještě chvilku na telefonu a měj se moc hezky, gratuluju, jo?
1: Děkuju, ahoj.
0: Ahoj.

0: Fotbalový šampionát. Nač stahovat kalhoty, když broty ještě daleko, říká se v českých luzích a hájích, no ale ten brod se nám po včerejších zápasech docela přiblížil. Duel domácího Mexika na fotbalovém mistrovství světa proti Jižní Koreji příliš fotbalové krásy nenabídl. Jistý postup ze skupiny A v konkurenci Česka a Jihoafrické republiky nakonec slaví pořadatelská země, která porazila asijský výběr 1-0. A co my? My jsme čekali, my jsme doufali. Od 6. minuty jsme vedli gólem Michala Sadílka. Měli další šance, jenže nakonec fotbaloví reprezentanti duel s Jihoafrickou republikou na mistrovství světa k vítězství nedovedli. A já jim tak věřil. Ještě 15 minut před koncem jsem říkal, máme to doma. 10 minut před koncem všem hráči Jihoafrické republiky vyrovnali na 1-1, to z penalty po nastřelené ruce střídajícího Pavla Šulce. K odvracení vyřazení z turnaje musí jednobodoví Češi porazit v závěrečném duelu Mexičany a doufat příznivé výsledky v ostatních skupinách. Tak takhle bych to asi nějak zakončil, protože já k tomu už nemám slov.
1: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz.
2: Relax Radio.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
5: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.

0: Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

6 minut po půl deváté na Relaxu Pink, Just Like a Pill. Jednu soutěž máme v téhle hodině za sebou. Rozdali jsme lupeny a druhou, vlastně jak si protáhneme ještě přes víkend, je to naše instagramová soutěž, to znamená sociální sítě, jasná věc. Tam můžete vyhrát rodinnou vstupenku 2+3 do Koně pruských jeskyní. Já už jsem to tady tuším, že několikrát říkal, ale jako šel bych do té soutěže už jenom proto, že v Koně pruských jeskyních se fakt jako osvěžíte, tam je příjemně. Co pro to musíte udělat? Napište na Instagramu samozřejmě, na jaké frekvenci si můžete naladit Radio Relax v Berouně. No a v pondělí, to znamená 22. řekneme někoho šťastného z vás?

0: Filtr Pro. Regionální a certifikovaná firma pro montáž a servis klimatizací prémiových značek Samsung, Toshiba, LG, Midea a Hisense. Profesionální zaměření, návrh řešení na klíč, konzultace u zákazníka, nezávazná cenová nabídka. To vše je zdarma. Zajišťujeme nejen rychlé termíny montáže s dopravou zdarma, ale profesionální a čistou práci. Filtrpro.cz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
3: Ty jsou, viď?
4: Sladoučky, výborný.
3: A nejlepší je, že se musím natrhat i sami.
5: Oblíbený samosběr třešní je tady. Přijďte si taky natrhat kvalitní, úžasný třešně. Různé odrůdy, pohodlné česání na nízkých stromech, vhodné pro celou rodinu. Ovocnářství Moštárna Jiří Hubáček ve Slaném se těší na vaši návštěvu. Více na Facebooku Moštárna Slaný.
3: Ovoce já mám rád, přijedu si natrhat.
6: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.

Pátek s datem 19. června, teplota nám stoupá, už jsme někdy na 25 stupních a to ještě není ani 9 hodin. Za námi je Katy Perry, Hot and Cold, já bych si z toho teda vybral radši to cold, to znamená to studený. Před námi za chviličku ještě další muzika, určitě Marshmallow a taky Axwell s Ingrosem. 100% bychom si měli připomenout, že dneska slavíme, pozor, den nejošklivějšího psa, na toho se klidně můžete podívat na našem rádiovém Facebooku. A kdybyste náhodou měli chuť odpoledne na procházku, jako i v tomhle vedru, tak dneska při té procházce můžete slavit Světový den tuláků.

0: zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusu. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc. Třeba i brigádně.
1: Školy a školky, pozor! Rodiče, zbystřete! Přijďte na Den prevence v Centrál Kladno. Čekají na vás soutěže o ceny, ukázky práce složek integrovaného záchranného systému a možnost vyzkoušet si roli záchranáře. Novinka. Zažijte na vlastní kůži simulaci převrácení vozu na otočném trenažéru. Den prevence. Centrál Kladno. Pátek 19. června od 9 do 14 hodin.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Hanácká vodka půl litru za 114,90 pouze v pátek a Häagen-Dazs zmrzlina od 420 ml za 99,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Shodli jsme se s Baruškou, že v 9 hodin už je prostě dopoledne a jsou tady další dopolední zprávy.
1: Včera bylo ohlášeno policii, že po Králově dvoře na Berounsku ohrožuje muž střelnou zbraní ostatní. Incident skončil sebevraždou a v Žadci dojde k velkým změnám díky dotacím z Evropské unie. Hezké dopoledne s Relaxem.
2: Relax Radio.
1: Muž se zbraní v Králově dvoře na Berounsku včera večer střílel po policistech a zabarikádoval se v domě. Když dovnitř pronikla zásahová jednotka, našla střelce mrtvého. Muž se pohyboval ve městě a ohrožoval ostatní střelnou zbraní. Než se policie k muži dostala, s největší pravděpodobností spáchal sebevraždu. Nikdo další se nezranil. Město Žatec dbá na to, aby se jeho obyvatelům ve městě dobře žilo. Proto získá stovky milionů korun z operačního programu Spravedlivá transformace. Evropská unie podpoří finanční dotací školy a kulturní centrum za bezmála 144 milionů korun. Zrekonstruovat se má také dům v Jungmanově ulici, který dostane nové využití. Dnes ráno došlo ke střetu vlaku s automobilem. Více nám sdělí mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
3: Na trati Praha Kladno v úseku Praha Veleslavín Praha Ruzině došlo ke střetu vlaku s autem na přejezdu. Jednalo se o spěšný vlak 1565, který mířil ze stanice Blatno u Jesenice přes Rakovník do Prahy. Ke zranění cestujících ani zaměstnanců Českých drah nedošlo. Provoz je nyní v tomto úseku zastaven a probíhá zásah jednotek integrovaného záchranného systému a vyšetřování této mimořádné události. Náš dispečink nyní zajišťuje ve spolupráci s hasiči Správy železnic evakuaci cestujících, kterých je zhruba 300, a cestující mohou využít vyjmenované autobusové linky MHD Praha s jízdenkami Českých drah.
1: Asociace penzijních společností České republiky kritizuje plánované omezení poplatků u spoření, které by měl zavést návrh zákona ministerstva financí. Podle asociace zavedení stropu poplatku za správu na 0,5% a zrušení poplatku za výkon u většiny fondů povede k tomu, že penzijní společnosti nepokryjí své náklady.
2: Sport.
1: Po volejbalových velmocích Itálii a Spojených státech amerických dnes české reprezentantky čeká na druhém turnaji Ligy národů na Filipínách, další v podobě Japonska. Pátý celek světového žebříčku zatím po 5 zápasech drží neporazitelnost, zatímco bilance Češek jsou 3 výhry a 3 porážky.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Dnes odpoledne čekají Česko tropické teploty, které budou přetrvávat celý víkend. Vydána je také výstraha na vysoké teploty a možné požáry díky suchu. Vysoké teploty také přinesou bouřky. Pro dnešní den jsou teplotní maxima na 30 až 33 stupních Celsia.
0: Kdyby ti teďka dal někdo nabídku, že by si mohla vybrat město, kam bys jako vyrazila, co bys si vybrala? Teď, aktuálně.
1: Řím.
0: Řím. Jo. V 9.02 by si vyletěla do Říma. Ano. Já osobně bych si vybral Hollywood. Jinak je to samozřejmě nikoli v zeměpisná, ale hudební pozvánka do příští hoďky. Mezi 9. a 10. 100% uslyšíte Krištofy a právě zmiňovaný Hollywood. Jinak přeju hezký horký den, za chvilinku Petr.
2: Relax Radio.
5: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
5: Relax Radio.

0: O tom, že svět je Hollywood, nás právě teď přesvědčil Richard Krajčo ze skupinu Krištof. Máme 14 minut po 9. hodině, ladíte dopolední vysílání Rádia Relax, no a samozřejmě pro vás máme připravenou kvalitní muziku a taky nějaká zajímavá témata. Pobavíme se například o tom, který slavný světový dokumentarista nedávno oslavil 100. životní jubileum, no a taky se pobavíme o spánkových návěcích, které mohou souviset se stárnutím mozku a kterým je tím pádem dobré se taky vyhnout. To všechno za doprovodu kvalitní muziky, teďka se přesuneme do 90. a dáme si společně hitovku Voices od Unleashed.
1: Relax, největší hity 90.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
2: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.

0: Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Přinášíme vám čerstvé informace z našich největších dopravních tahů na dálnici D1 na 33. až 34. kilometru ve směru z Polska k Praze. V úrovni Ostředku dávejte pozor, je tam odstavené osobní vozidlo, takže při průjezdu zvyšte obezřetnost. A dále na dálnici D4 platí obdobná situace. Zvyšte obezřetnost, protože na 36. až 37. kilometru ve směru ze Strakonic k Praze u Dlouhé Lhoty se pohybuje divoká zvěř na vozovce.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy zavináč radio@relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

0: Slavný přírodovědec a dokumentarista David Attenborough oslavil 100 let před 3 dny a lidé po celém světě se ptají, jak je možné, že je stále tak aktivní, vitální a plný energie. No, mysleli jsme si tady v Radio Relax, že se jedná o nějakou speciální dietu, nějaké doplňky stravy nebo nějaký tajný recept na dlouhověkost, krátka dobře. No, ale rada Sira Davida Attenborougha je překvapivě jednoduchá. Stačí si najít nějaké krásné místo v přírodě, posadit se a 10 minut jen tak čekat. Nic nehledat, nic neplánovat a podle Attenborougha se totiž ve chvíli, kdy přestaneme všechno tlačit na sílu, začne kolem nás dít něco zajímavého zcela samo. No a právě slavný přírodovědec říká, že pobyt v přírodě nám dává možnost na chvíli vystoupit z kolotoče každodenního stresu, což my tady opakujeme na Relaxu neustále. Příroda vás léčí. Takže tady to máte potvrzeno od odborníka doslova na slovo vzatého a můžeme to brát i jako takovou výzvu třeba k tomu, pokud jsme nějaký dokument právě v podání Sira Davida Attenborougha dlouhou dobu neviděli, tak si můžete třeba večer udělat s rodinou příjemný večer a právě pustit si nějaký dokument o nějakých krásných místech, o nějakých krásných zvířátkách. Rozhodně to povznáší ducha.
1: Relax, Relax Radio.

0: utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.

0: pohodě na cestách. AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Dozněla písnička Turn Me On, necelé 2:50 hodiny. Vás zvu na zprávy.
1: Kladno má nově upravený noční klid, který začne platit pro občany od 1. července a v Komořanech na Mostecku se zásadně pohnula výstavba nového paroplynového bloku.
2: Relax Radio.
1: Město Kladno vydalo novou vyhlášku, která upravuje noční klid. Platit bude od 1. července. Nově upravený noční klid stanovuje běžné dodržování nočního klidu, ale zároveň povoluje při konkrétních situacích, kdy může být tato doba zkrácena nebo zcela zrušena. Jsou to akce, jako je Silvestr, pálení čarodějnic, letní festivaly a další. Přesné termíny, při kterých je noční klid upraven, bude radnice zveřejňovat na úřední desce. Výstavba nového paroplynového bloku v teplárně Komořany vstupuje do další důležité fáze. V následujících dnech a týdnech dorazí na stavbu klíčové technologické celky, včetně totunové plynové turbíny, generátoru a transformátoru. Podobná stavba se v České republice nerealizovala už více než 10 let. Celková investice dosáhne 4 miliardy korun. Sportovci v Mělníku dosahují skvělých výsledků. Co bude jejich odměna, nám prozradí mluvčí města Zuzana Beníšková.
3: Dosáhne 20 milionů. Rozhodli tak zastupitelé. Kluby je využijí například na investice, opravy sportovišť nebo podporu trenérů. Místní sportovci totiž často dosahují skvělých výsledků nejen na republikové, ale často i na mezinárodní úrovni. Z Mělníka pro Radio Relax Zuzana Beníšková.
1: Rozsáhlý čtvrteční požár kamionu na D35 u Přáslavic na Olomoucku způsobil dohromady škodu téměř za 17 milionů korun. Kamion převážel nabíječky bateriových elektrických vozidel. Nehoda na hodinu zcela zastavila provoz na dálnici v obou směrech.
2: Sport.
1: Kapitán Ladislav Krejčí se po remíze 1-1 s Jihoafrickou republikou v druhém utkání na mistrovství světa v Americe nedokázal vysvětlit, proč čeští fotbalisté stejně jako při úvodní prohře s Koreou ztratili vedení. Podle 27-letého obránce si bude muset tým společně sednout a rozebrat, kde je problém.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
1: O víkendu očekáváme tropické teploty. V sobotu budou teploty 33 až 36 stupňů Celsia. Očekáváme teplo, dusno a bouřky, které sebou mohou přinést přívalové deště. V neděli bude horký a dusný slunovrat s přeháňkami a bouřkami. Nejvyšší denní teploty budou 31 až 34 stupňů Celsia.
0: O víkendu nás čekají tropické teploty, tady na Rádiu Relax vám samozřejmě hrajeme k poslechu i k případnému tanci. Po 10. hodině zazní například Dázaj a Kama s písničkou Hooked on Your Love. Zůstaňte i s námi nadále na Rádiu Relax.
2: Relax

0: Relaxaci asi se všichni shodneme, že spánek je poměrně důležitá záležitost pro každého z nás. No a v neposlední řadě také musíme myslet na nějaké návyky, které ve spánku máme, které mohou zlepšovat nebo naopak zhoršovat kvalitu našeho života. Vědci nedávno vydali novou studii, která hovoří o třech návycích, které mohou právě z dlouhodobého hlediska nebýt úplně prospěšné pro vaše zdraví. Jedná se o příliš krátký nebo naopak příliš dlouhý spánek mimo doporučené rozmezí 7 až 9 hodin, takže méně než 7 nebo víc než 9 hodin spánku. Druhým takovým nepříjemným zlozvykem je časté denní pospávání a třetím je nespavost. No a já musím rovnou říci, že když jsem viděl ten druhý, tedy to časté denní pospávání, tak to asi se mnou nebude úplně dobrý, protože já speciálně teďka v té začínající letní vlastně sezóně hodně často mám akce večer a pak přes den jako neodolám nějakému tomu šlofíčku, možná i dvěma, takže koukám, že asi budu muset změnit své návyky. Takže pokud se potýkáte s jedním z těchto tří návyků, tedy spaní méně než 7 nebo více než 9 hodin, přes den pospáváte nebo nespíte, máte nespavost, tak na to pozor, zkuste s tím něco udělat, třeba si dneska můžete dopřát větší odpočinek místo nějaké té akce, na kterou jste chtěli vyrážet, anebo třeba místo seriálu, na který jste se chtěli koukat až do 12 hodin do večera.
1: Relax. Relax Radio. Relax Radio.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
2: Aeroklub Rakovník vás zve na letecký den. V sobotu 20. června se na rakovnickém letišti představí 30 letadel. Přiletí Mustang P-51D, uvidíte akrobacie na větroni a dalších 25 leteckých vystoupení. Připraven je i bohatý doprovodný program. Historická a moderní závodní auta, vojenská, hasičská a policejní technika. A samozřejmě program pro děti, tvořivé dílničky, sportovní stezka a malování na obličej. Sobota 20. června od 13 hodin na rakovnickém letišti.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
4: Ekokom. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.

0: Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Zítřek, tedy sobota 20. června, bude nabitá až k prasknutí zajímavými událostmi. Já vás zvu na dvě z nich. A první je festival Příběhy chutí a dálek. Jedná se o čtvrtý ročník tohoto úžasného festivalu, kde najdete spoustu muziky, tance a chutí z různých koutů světa. Takže sobota 20. června od 11 do 17 hodin na Kladenském zámku a doražte, protože vstup je totiž zdarma. No a zároveň, pokud chcete jinou akci, tak hned máme vedle toho další pozvánku. Zámecká pouť k 70. výročí domova Kolešovice. Rovněž se uskuteční zítra, tentokrát od 13 hodin na nádvoří zámku Kolešovice. A i sem můžete vyrazit klidně s celou rodinou, protože tam bude například stánek z řemesly, vystoupení šermířů, divadélko pro děti, hudební vystoupení, jízdy na koni, no a nebude chybět ani bohaté občerstvení. Takže skutečně jedna akce lepší než druhá, těžko si vybrat, každopádně nějak vyražte.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Filtr Pro. Regionální a certifikovaná firma pro montáž a servis klimatizací prémiových značek Samsung, Toshiba, LG, Midea a Hisense. Profesionální zaměření, návrh řešení na klíč, konzultace u zákazníka, nezávazná cenová nabídka. To vše je zdarma. Zajišťujeme nejen rychlé termíny montáže s dopravou zdarma, ale profesionální a čistou práci. Filtr Pro.cz.

0: 5. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity legendárního skladatele Petra Habky za doprovodu Haštala Habky.
1: Ty si má.
0: Čtvrtek 25. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Na tohle nejde zapomenout. Spolupráce Bena Kristova a Adama Mišíka, jedinečná to písnička, dozněla v 10.45 rádiem Relax, éterem Rádio Relax. A relaxaci, já jsem si říkal, že bychom to mohli taky tak trošku využít k zamyšlení nad tím, nad čím vlastně přemýšlíme třeba občas, když večer usínáme, na nějaké ty právě krásné, podotýkám krásné vzpomínky, na co nejde zapomenout. Klidně se s náma můžete podělit na čísle 606 736 736, na co nemůžete zapomenout, podotýkám pouze na zajímavé ty krásné zážitky. Často totiž máme problém zapomenout i ty neúplně příjemné zážitky, takže teďka to dejme do té pozitivní linky. Konec konců máme ten pátek 19. června, venku sluníčko praží jako splašené, takže teďka pokud sedíte v nějakých kancelářích, tak vám držíme palce, ať to všechno zvládnete, ať ideálně funguje klimatizace nebo otevřená okna tak, ať vám to nepřivodí nějakou rýmičku. No a samozřejmě po práci to můžete využít k nějakému letnímu vyražení ven, nějaký koncert, nějakou společnou akci venku do nějakého parku. Zkrátka, využít to sluníčko naplno.
1: Relax

0: zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusu. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc. Třeba i brigádně.
1: Školy a školky, pozor! Rodiče, zbystřete! Přijďte na Den prevence v Centrál Kladno. Čekají na vás soutěže o ceny, ukázky práce složek integrovaného záchranného systému a možnost vyzkoušet si roli záchranáře. Novinka. Zažijte na vlastní kůži simulaci převrácení vozu na otočném trenažéru. Den prevence. Centrál Kladno. Pátek 19. června od 9 do 14 hodin.
2: Pozor! Velká slevová akce v Teddy.
3: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce. Navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. 3. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: gossip. What you on? Money don't talk. Rip that song. Gossip. Babble on. Battle for your life. Babylon.
1: Tak takhle zní Babylon v podání Lady Gaga. Máme 11.00 přesně, krásný pátek 19. června, před námi samozřejmě zprávy.
2: Žáci bojují s černými skládkami, protože občané nevyváží stavební odpad do sběrných dvorů a v Lounech se dokončuje revitalizace okolí pramene Luna. Pěkné dopoledne vám přeje Petr a Bára.
3: Relax Radio.
2: Žatecká radnice si stěžuje na občany a firmy, kteří házejí do kontejneru na tříděný odpad věci, které tam nepatří, a tím je hlavně stavební suť. Žatec přitom zavedl službu odpadové taxi, která je určena na vývoz objemového odpadu za symbolický poplatek. Ovšem to neplatí pro stavební odpad. A tak to lidé hází ke kontejnerům, kde se to z peněz všech obyvatel dotřiďuje a likviduje. V Lounech se realizuje projekt úpravy okolí pramene Luna, který je nejhlubším minerálním pramenem v Česku. Město chce vytvořit odpočinkovou zónu, úpravu zeleně, promenádu a vyhlídku směrem na České středohoří. Investice zatím stála 10,5 milionu korun a dokončení se plánuje na konec června. Dnes ráno došlo ke střetu vlaku s automobilem. Více nám sdělí mluvčí Českých drah Vanda Rejnochová.
4: Na trati Praha-Kladno v úseku Praha-Veleslavín Praha-Ruzině došlo ke střetu vlaku s autem na přejezdu. Jednalo se o spěšný vlak 1565, který mířil ze stanice Blatno u Jesenice přes Rakovník do Prahy. Ke zranění cestujících ani zaměstnanců Českých drah nedošlo. Provoz je nyní v tomto úseku zastaven a probíhá zásah jednotek integrovaného záchranného systému a vyšetřování této mimořádné události. Náš dispečink nyní zajišťuje ve spolupráci s hasiči Správy železnic evakuaci cestujících, kterých je zhruba 300, a cestující mohou využít vyjmenované autobusové linky MHD Praha s jízdenkami Českých drah.
2: Slova jako statečnost, odvaha, noblesa či obyčejná lidská dobrota zaznívala včera v souvislosti se Zdenou Mašínovou, významnou osobností českého protikomunistického odboje. Její pohřeb se konal v Olomouci. Sjelo se na něj přes 200 lidí z celé republiky i zahraničí. Zdejší evangelický kostel zaplnili do posledního místa.
3: Sport.
2: Tenistky Karolína Plíšková i Marie Bousková postoupily do čtvrtfinále travnatého turnaje v Nottinghamu. Bývalá světová jednička Plíšková zdolala Američankou 6-4-7-6. Nasazená čtyřka Brousková si poradila s domácí Hanou Klugman 7-5 a 6-2.
5: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
3: Relax Radio.
2: Aktuálně nám teploměr ukazuje 28 stupňů Celsia. Dnešní den bude tropický. Odpoledne bude přechodně polojasno. Foukat bude slabý jižní vítr.
1: To bylo všechno ze zpráv 11 hodin. Děkujeme Barče a před námi samozřejmě další hudební program. Tohle to je písnička Astronautu Timmyho Whitea, která zazní po 11. hodině. Všechno ale pěkně po pořádku. Teďka máme před sebou Melanie Martinez a Disney Princess.
3: Relax.

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: Ty jsou, viď? Sladoučký, výborný. A nejlepší je, že se musím natrát i sami.
1: Oblíbený samosběr třešní je tady. Přijďte si taky natrhat kvalitní, úžasný třešně. Různé odrůdy, pohodlné česání na nízkých stromech, vhodné pro celou rodinu. Ovocnářství Moštárna Jiří Hubáček ve Slaném se těší na vaši návštěvu. Více na Facebooku Moštárna Slaný.
0: Ovoce já mám rád, přijedu si natrhat.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilster Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.

0: Relax. Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
1: Relax Radio.
2: Relax

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Máme pro vás dvě dopravní informace na dálnici D8 na 6. až 7. kilometru ve směru z Prahy k Německu. U Odolené vody je odstavená poruchaná dodávka, takže projděte opatrně. A dále na dálnici D11 na 36. až 37. kilometru ve směru z Prahy dávejte pozor, u Poděbrad tam leží blíže neidentifikovatelný předmět na vozovce a trošku komplikuje dopravu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Vše pro vaší grilovaní.

0: Za 10 minut tady máme pravé poledne a to je ideální čas na to si říct něco o soutěži, která probíhá na Rádiu Relax až do pondělí 22. června. Máte tady ještě pár dní na to si spolu s námi zasoutěžit o rodinnou vstupenku do Koně pruských jeskyní. A jako obvykle je to velice, velice jednoduché. Stačí, abyste sledovali náš Instagram Rádiu Relax a odpověděli tam pod příspěvkem připnutým úplně nahoře na našem profilu na soutěžní otázku, která zní: na jaké frekvenci si můžete naladit Rádio Relax v Berouně? Otazník. Ještě jednou, na jaké frekvenci si můžete naladit Rádio Relax v Berouně? Odpověď správnou ideálně na tuto otázku nám pište právě na příspěvek na našem Instagramu připnutý úplně nahoře. No a jak už jsem říkal, můžete soutěžit o rodinnou vstupenku do Koně pruských jeskyní. Ideální náplň na následující dny.
1: Relax. Relax Radio.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Zavratné mega slevy!
5: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.

0: Příjemné pravé poledne doprovázené jednu minutu vám přejeme z vysílání Rádia Relax. Máme krásný pátek 19. června, před námi zprávy.
1: Vyšetřování vraždy ve Pcherách na Kladensku je u konce. Pachateli hrozí 18 let vězení a řidiče nakladně čeká další dopravní omezení. Hezké poledne vám přejeme z Rádia Relax.
2: Relax Radio.
1: Vyšetřování tragické události, která se stala v únoru ve Pcherách na Kladensku, kriminalisté ukončili. Manžel oběti, který napadl nožem, když byl v podnapilém stavu a způsobil jí zranění, kterým na místě podlehla, bude odsouzený za zvlášť závažný zločin vraždy, za který mu hrozí až 18 let vězení. Pachatel se nyní nachází ve vazbě a čeká na soud. Od 20. června čeká řidiče v Kladně dopravní omezení v centru Kladna, a to až do 30. října. Půjde o rekonstrukci střechy kostela na náměstí starosty Pavla. Bude zde nainstalováno nové dopravní značení a zařízení, které bude sloužit jako bezpečnost. Na údržbu dopravního opatření dohlíží římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kladně, která je hlavním investorem stavebních prací. Starosta města Nové Strašecí Karel Filip promluví o novém přínosném projektu pro občany města.
3: Jednání vedení města Nového Strašecí s generálním ředitelem ŘSD inženýrem Mátlem vedlo k úspěchu. Nyní probíhá projektová příprava protihlukové stěny pro ochranu města Nové Strašecí před hlukem z provozu silniční dopravy na dálnici D6. Protihluková stěna by měla být o délce 120 metrů a o výšce 4 metry. Původní uvažovaná varianta výšky 3 metry byla změněna v průběhu projektové přípravy. V současnosti je zpracováván čistopis dokumentace pro společné povolení a probíhá inženýrská činnost směřující k podání žádosti o povolení stavby. Předpokládá se, že v druhé polovině roku bude dopracována dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele stavby. Se samotnou realizací se počítá pravděpodobně v druhé polovině příštího roku.
1: Premiér Andrej Babiš dnes v Bruselu prohlásil, že je mu ve finále jedno, odkud budou finance pro nový dlouhodobý rozpočet Evropské unie pocházet, chce ale zajistit peníze pro Českou republiku. Babiš to řekl při příchodu na druhý den jednání unijních lídrů. Tématem dopolední debaty bude právě takzvaný víceletý finanční rámec na roky 2028 až 2034.
2: Sport.
1: Motocyklový jezdec Filip Salač vstoupil do domácí velké ceny České republiky v Brně druhým místem v úvodním tréninku kategorie Moto 2. Jediný český účastník mistrovství světa nestačil pouze na lídra průběžného pořadí seriálu Manuela Gonzáleze ze Španělska, za kterým zaostal o 136 tisíciny sekundy.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
2: Počasí.
1: Dnes odpoledne nás čekají tropické teploty. Nejvyšší teploty budou dosahovat až 35 stupňů Celsia. Lidé by měli dodržovat pitný režim, mazat se opalovacím krémem a případně si vzít pokrývku hlavy.
0: To jsou každopádně dobré rady relaxáci, nevím jak vy, ale já to dnešní vedro skutečně pociťuju. Skoro jako kdyby mě to až přeneslo do nějakého slunného Karibiku a právě tam se přeneseme za pár okamžiků s písničkou Caribbean Queen od Outliers.
2: Relax

0: Pokud takhle při pátku přemýšlíte o tom, kam vyrazit o víkendu, tak mám pro vás ne jednu, ale hned dvě pozvánky na zítřek, tedy na sobotu 20. června. První je pozvánka na festival Příběh chutí a dálek. Bude to čtvrtý ročník tohoto úžasného festivalu a bude tam samozřejmě plno hudby, tance a chutí z různých koutů světa. Takže vyrazte zítra od 11 do 17 hodin na Kladenský zámek a užijte si to pořádně, protože vstup je zadarmo, takže o to větší motivace dorazit. No a samozřejmě máme pro vás i pozvánku na druhou akci, která se uskuteční zítra od 13 hodin na nádvoří zámku Kolešovice. A jedná se o zámeckou pouť k 70. výročí domova Kolešovice. No a samozřejmě i zde můžete čekat naprosto nabitý program. Bude tam stánek z řemesly, vystoupení různých šermířů, divadelko pro nejmenší, takže můžete vyrazit jako celá rodina a v neposlední řadě také hudební vystoupení, takže se k nějakému dobrému jídlu a pití můžete poslechnout i příjemnou muziku.
1: Relax.

0: 5. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity legendárního skladatele Petra Habky za doprovodu Haštala Habky.
1: Ty si má.
0: Čtvrtek 25. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
2: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
5: Ekokom. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio. Relax.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 19. června. Tento den roku 1623 se narodil francouzský matematik Blaise Pascal. I Česká republika má dnes významné zastoupení mezi oslavenci. Roku 1905 spatřil světlo světa herec Jiří Voskovec a 19. červnový den 1941 také prezident Václav Klaus.
2: Dovolte mi, abych i dnes v této slavnostní chvíli řekl pár slov.
1: V roce 1947 se na světě objevil pozdější autor satanských veršů, spisovatel Salman Rushdie. Svět hudby dnes zastupují klávesák Larry Dunn z americké formace Earth, Wind and Fire, bubeník Simon Wright z AC/DC, Brian Welch, kytarista Korn a nakonec taky zpěvačka velkého hitu Rush Rush, Paula Abdul. Ta spatřila světlo světa v roce 1962. Psal se rok 1861, když v Anaheimu otevřeli první poštovní úřad. 4 roky na to už byli všichni otroci v Texasu osvobozeni. 19.6.1947 poprvé letadlo překonalo rychlost 1000 km v hodině. A tento den v roce 1963 se vrátila z kosmu první žena.
0: Relax. Relax Radio.
3: Relax Radio.

0: Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.

pátek a sobotu večer. Bar plný skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město

0: pohodě na cestách. AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Máme 13 hodin a před námi jsou zprávy.
1: Rakovník musí vyhlásit nový tender na úpravu zázemí uměleckých děl a úsek na dálnici D6 bude pro téměř celý den uzavřen. U dalších pátečních zpráv vás vítá Bára a Jarka.
2: Relax Radio.
1: V Rakovníku se musí opakovat výběrové řízení na zakázku podstavce a zázemí nového uměleckého díla s vodním prvkem. Práce by měly být hotové v září, i když byl původní termín už letos v červnu. Do vyhlášeného tendru se nepřihlásila žádná firma, proto město musí výběrové řízení vyhlásit znovu. Silničáři dnes ráno museli uzavřít 9-kilometrový úsek na dálnici D6. Je to z důvodu oprav vozovky a odstavného pruhu v místě dopravního omezení. Předpokládaný čas uzavření je do dnešních 18 hodin, a to v úseku směrem na Prahu mezi sjezdem 16 u Velké Dobré a sjezdem 25 u Stochova. Mluvčí krajské hygienické stanice pro Středočeský kraj Dana Šalamunová poradí, jak jsou na tom vody ve Středočeském kraji.
3: Před tropickým víkendem máme výborné zprávy. Voda na většině venkovních koupacích míst ve Středočeském kraji má stále výbornou kvalitu. Platí to také pro nejatraktivnější místa v regionu, vodní nádrže Slapy a Orlík. Tam se tedy všichni mohou koupat beze strachu ze zdravotních komplikací. Mírně zhoršenou kvalitu vody jsme zaznamenali pouze v Písníku Bakov nad jezerou, na jezeře Ostrá a na přírodním koupališti Vyžlovka. Ani tady ale neplatí žádná omezení, a to ani pro citlivé jedince. Voda je tu pouze méně průhledná vlivem chlorofilu, který však lidskému zdraví nebezpečný není.
1: V Praze tento týden se zpožděním více než 2,5 roku oficiálně začala hlavní stavba druhé části linky metra D z Olbrachtovy na Nové Dvory. Slavnostního zahájení se dnes zúčastnili zástupci hlavního města, jeho dopravního podniku a stavebních firem. Přípravné práce na nové etapě začaly v dubnu poté, co dopravní podnik podepsal smlouvu za zhruba 30 miliard korun.
2: Sport.
1: Bývalý anglický fotbalista ostře zkritizoval čtvrteční utkání Česka s Jihoafrickou republikou na mistrovství světa. Zápas v Atlantě, který skončil 1-1, označil za příšerný a měl z něj pocit, jako kdyby sledoval dětský fotbal.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: O víkendu nás čekají tropické teploty. V sobotu budou teploty 33 až 36 stupňů Celsia. Očekáváme teplo, dusno a bouřky, které sebou mohou přinést přívalové deště. V neděli bude horký a dusný slunovrat s přeháňkami a bouřkami. Nejvyšší denní teploty budou 31 až 34 stupňů Celsia.
0: To nás teda čeká velice teplý víkend a už dneska teda musím říct, že je katastrofálně.
1: Je to šílený, no.
0: Já mám pocit, že kdyby se někdo pode mnou postavil, tak ho můžu umejt. Ze mě teče úplně jako fakt ten pod katastrofa, no. Jsme dneska měli dopoledne akci,
1: ano,
0: na sletišti.
1: Mm-hmm.
0: Byla jsem tam,
1: no,
0: dopoledne,
1: jsem hrozný.
0: Moderovala a asi jsem možná chytla i dva odstíny navrch.
1: No, já bych se nedivila úpalu, protože na sletěku přece není žádný přístřešek, ne?
0: My jsme měli.
1: Jo.
0: My jsme měli.
1: Takže VIP.
0: No jasně, VIP.
1: Zase protekce, Jarko.
0: Tak jako každopádně. V následující hodince se budeme bavit o dnešním počasí a co vlastně v tomhle tom teplu vy všichni ostatní posluchači Rádia Relax děláte. No ale skupina Kygo, ta nám taky zpříjemní následující hodinku. Heaven or your mind, na to se můžete těšit.
2: Relax Radio. Jarka Poláková. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

Dneska to venku vypadá, jako kdyby si sluníčko vzalo přes čas. Musím říct, že ty teploty šplhají pořád výš a výš. Ve stínu jsem naposledy naměřila asi 630 stupňů. No a tak mě napadlo, že bychom si dneska mohli udělat takovou malou meteorologickou mapu našeho vysílání. Podívejte se právě teď na svůj teploměr, který máte buď v práci, nebo někde před barákem, na zahradě, na balkoně, v autě. A dejte mi vědět, kolik stupňů u vás právě ten teploměr ukazuje. Kdybych tady měla před sebou obrovskou ledničku a byla plná jogurtu, tak i tak se budu snažit tam vlíst, protože to teplo je dneska úplně strašné. Vo víkend to bude ještě horší, já naštěstí jedu mimo Českou republiku do chladu, ano, jedu do chladu, lidi většinou odjíždějí za teplem do moře a já jedu nahory se trošku schladit. No tak mi zkuste napsat 606736736, kolik že váš teploměr právě teď ukazuje stupňů.

0: Kluci, pokud sledujete a jste fanoušky mistrovství světa ve fotbale, tak pro českou reprezentaci je situace jasná. Pořád sice žijeme, ale jednoduché to nebude. Po remíze 1-1 s Jihoafrickou republikou mají Češi po dvou zápasech na kontě jediný bod a v posledním utkání skupiny Česka čeká domácí Mexiko. Aktuálně platí, že výhra nad Mexikem by měla českému týmu otevřít cestu do osmifinále, ať už přímo ze skupiny nebo z některého postupových třetích míst. Teoreticky může stačit i remíze, ale tam už by naši fotbalisté museli spoléhat na výsledky ostatních zápasů, ale odborníci dávají takovému scénáři jen velmi malou naději. Naopak prohra by znamenala konec českého působení na šampionátu. No ale porazit Mexiko taky nebude jednoduchý. Ty zatím vyhráli úplně všechno. Takže otázka. Věříte, že Češi dokážou domácí Mexiko překvapit a postoupit do vyřazovacích bojů? Nebo už podle vás narazíme na konečnou? No i tak, pojďme fandit našemu českému fotbalu.
1: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz.
2: Relax Radio.

0: Filtr Pro. Regionální a certifikovaná firma pro montáž a servis klimatizací prémiových značek Samsung, Toshiba, LG, Midea a Hisense. Profesionální zaměření, návrh řešení na klíč, konzultace u zákazníka, nezávazná cenová nabídka. To vše je zdarma. Zajišťujeme nejen rychlé termíny montáže s dopravou zdarma, ale profesionální a čistou práci. Filtrpro.cz.
1: Aeroklub Rakovník vás zve na letecký den. V sobotu 20. června se na rakovnickém letišti představí 30 letadel. Přiletí Mustang P-51D, uvidíte akrobacie na větroni a dalších 25 leteckých vystoupení. Připraven je i bohatý doprovodný program. Historická a moderní závodní auta, vojenská, hasičská a policejní technika. A samozřejmě program pro děti, tvořivé dílničky, sportovní stezka a malování na obličej. Sobota 20. června od 13 hodin na rakovnickém letišti.
2: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
3: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.

0: Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
1: Relax Radio.

Tak nám chodí první hlášení o teplotách a musím říct, že je to teda jako podobně, no, 35, 34. No ale pak mi psala Renata, jedna posluchačka z Kralup, a ta napsala, že u nich mají pouhých 18 stupňů. Tak jsem si říkala jako, no dobře, tak buď mají vlastní meteorologickou stanici někde v lednici, anebo sedí přímo pod klimatizací, ale pozor, ono je to úplně jinak. Ona mi napsala, Renča, že potom sedí jako ve sklípku, mají před sebou prosečko a šprytíček, no, užívají si příjemný chládeček, no co na to říct, no, závist, závist a ještě jednou závist. Já jsem se stihla maximálně při cestě do rády a zít ve své škole výborný kavárničce. Odolek mi udělali výborný kafíčko s toníčkem, mimochodem je zdravím. Ale holky, bylo toho strašně málo. Já bych v tu chvíli toho vypila asi litr. No takže jo, takže já všem krásným lidem, co si dávají v tom teple, to krásné chlazené pití, posílám písničku. A je to třeba Avicii Waiting for Love.

0: krásnou hudební klasiku v moderním podání. Písnička, kterou jistě všichni znáte pod názvem I Say a Little Prayer, původně proslavila Aretha Franklin, jazzová zpěvačka, dodnes patří mezi nejromantičtější skladby všech dob. V následujících minutách si ji poslechneme v podání D.M. Johnson, takže schválně. Máte i vy nějakou písničku, kterou si vždycky pustíte, když myslíte na někoho blízkého? Tak tady Lenz, jí máte, tuto krásnou písničku. Forever and ever you stay in my heart. A jo, jdeme na to.
1: Relax Radio. Největší hity 90. let.

0: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusů. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc. Třeba i brigádně.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: Před chvilečkou jsem si uvědomila, že za týden už budou mít někteří školáci prázdniny v plném proudu. A některé školy bohužel nebo bohudík, já nevím, jak na to člověk má koukat, pojede až do toho posledního 30. června. My to máme doma docela zajímavě rozdělené. Mladšímu synovi začínají prázdniny o něco dřív a zatímco ten starší ještě půjde poctivě do školy pondělí a úterý. No takže u nás bude jeden už v dovolenkovém režimu a druhý ještě s batohem na zádech. No a jak je to u vás? Přivítali jste dřívější konec školního roku nebo vám to naopak trošku zamíchalo plány? Museli jste řešit narychlo hlídání, přebukovat dovolenou, nebo jste si řekli, no každý den prázdně navíc se počítá, no tak mi dejte vědět, protože mě tohle to zajímá, ty témata jsou samozřejmě 50 na 50, někomu to vyhovuje, někomu to dalo nůž do zad, 606 736 736.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Je relax. Relax Radio.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: 14. června, právě teď 14 hodin 1 minuta, před námi jsou další odpolední zprávy.
1: Mělník podal námitku proti výstavbě větrných elektráren a čeká, jak se vyjádří stát, a Kralupy nad Vltavou jsou v úzkém kole soutěže o nejlepší stavbu v roce 2026. Hezké páteční odpoledne s Bárou a Jarkou.
2: Relax Radio.
1: Město Mělník podalo oficiální námitky na Ministerstvo pro místní rozvoj ohledně výstavby větrných elektráren. Mělník upozorňuje na výšku turbín, která by změnila pohled a charakter v okolí krajiny Mělníka. Jeden z nejdůležitějších aspektů je, že má město obavy z narušení zásob podzemní vody, protože oblast Mělnicka patří mezi významné vodohospodářské lokality. Jak celá situace dopadne, rozhodne stát po vyhodnocení všech připomínek. Kralupy nad Vltavou se dostaly do nominace mezi 25 nejlepších staveb. Do soutěže se přihlásilo 300 projektů. Porota ocenila architektonické řešení kulturního centra a přínos veřejného prostoru. Stavba není nová a to se právě porotě líbí, že město dokázalo zachovat původ a dát centru nový život místo její demolice. Sportovci v Mělníku dosahují skvělých výsledků. Co bude jejich odměna, nám prozradí mluvčí města Zuzana Benišková.
3: Dosáhne 20 milionů. Rozhodli tak zastupitelé. Kluby je využijí například na investice, opravy sportovišť nebo podporu trenérů. Místní sportovci totiž často dosahují skvělých výsledků nejen na republikové, ale často i na mezinárodní úrovni. Z Mělníka pro Radio Relax Zuzana Benišková.
1: Masarykův okruh v Brně čelí prvnímu náporu fanoušků MotoGP. Provoz v okolí okruhu je zatím plynulý, ale začíná se zahušťovat. Řidiči mají dbát pokynů policie pro snadnější příjezd. Velká cena se na Masarykův okruh vrací znovu po roce. Potrvá od dneška do neděle.
2: Sport.
1: Zklamaní fanoušci v zaplněném dvoře smíchovského pivovaru zasypali po dnešní remíze českých fotbalistů s týmem Jihoafrické republiky projekční plochu gumovými míčky, které před zápasem obdrželi mezi reklamními předměty. Stovky příznivců po vyrovnání jednogólového náskoku české reprezentace marně doufaly ve vítězný obrat.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí. Časí, časí, časí.
1: Dnešní noc bude jasná až polojasná s teplotami nejnižšími 21 až 17 stupňů Celsia. Bude foukat velmi slabý jihovýchodní vítr. V sobotu ráno bude polojasná až jasná obloha. Odpoledne můžeme očekávat velmi silné bouřky z tepla s přívalovým deštěm.
0: Báro, víš, co je dneska za mezinárodní den?
1: Nevím.
0: Rovnost mezi mužem a ženou.
1: To neexistuje.
0: Jak to?
1: Tak, jako, tak si to vem, jako ty jsi vdaná, nevím jak dlouho, ale dlouho máš pocit, že jako je tam rovnost?
0: No to je, ježišmanko, to je, já se o tom vůbec jako nepřu, ale že něco takového existuje.
1: No tak to musel vymyslet chláp, ale je to takovýhle den.
0: Že a víš, co je blbý? Že my dneska máme zrovna výročí.
1: Ježíš, tak to je úplně blbý.
0: Jak to vychází,
1: veď? Nevymyslel to zrovna tvůj manžel?
0: No, nevím, půjdu se Takže Monika Bagárová, ta vám vylepší rozhodně následující hodinku. Jo, máte se na co těšit, takže mezinárodní den na rovnosti mezi mužem a ženou.
2: Relax Radio. Jarka Poláková. Bára Průšová. Relax. Relax Radio. Se všude se bojí.

Posluchači Rádia Relax, pokud ještě nemáte plán na letní rodinný výlet, tak zbystřete. Na našem Instagramu právě probíhá soutěž o rodinnou vstupenku pro dvě dospělé a tři děti do Koněpruské jeskyně. Soutěž běží už od 15. června a zapojit se můžete až do 22. června, takže času ještě pár dní zbývá. No a co ale pro tu výhru udělat? Stačí sledovat náš Instagramový profil Rádia Relax a odpovědět na jednoduchou soutěžní otázku. A ta zní: na jaké frekvenci si můžete naladit Rádio Relax v Berouně? Jestli odpověď znáte nebo si ji umíte rychle zjistit, máte šanci vyhrát parádní rodinný výlet do jednoho z nejkrásnějších přírodních pokladů našeho kraje. No tak hurá na Instagram Rádio.

0: a relax. Zapojte se do soutěže a třeba právě vy vyrazíte objevovat tajemství koněpruských jeskyní. Hodně štěstí.
1: Relax Radio. Relax s Jarkou.

0: 5. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity legendárního skladatele Petra Hapky za doprovodu Haštala Hapky.
1: Ty si má.
0: Čtvrtek 25. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
2: Vše pro vaši

0: za 9,90 až do 23. června. Kaufland.
1: Závratné mega slevy!
2: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
4: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Jak jsem na začátku hodiny říkala, bavila jsem se o tom s Barunkou, že dnešní den patří Mezinárodnímu dni rovnosti žen a mužů. A tak mě napadá taková jedna otázka. Myslíte si, že dnes opravdu panuje mezi ženami a muži rovnost? Někdo řekne, že ano, jiný namítne, že ženy stále vydělávají méně nebo že většina péče o domácnost zůstává na jejich bedrech. No a pak jsou tu zase ty muži, kteří tvrdí, že v některých situacích tahají za kratší konec oni. Já mám teda na to svůj názor, ale zatím si ho nechám pro sebe. Za to mě bude zajímat ten váš. Kde podle vás rovnost funguje a kde naopak pokulhává? Máte doma všechno spravedlivě rozdělené nebo existují věci, které prostě nikdy nebudou 50-50? Pište mi své názory, zkušenosti, jsem zvědavá, jestli se dnes shodneme nebo se nám z toho vyklube pořádně živá debata. 606-736-736.
1: Relax. Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
2: Relax Radio. Relax.

0: ne.
1: Dálniční hlídka Rádia Relax.
2: Pozor, řidiči, na dálnici D11 na 50. kilometru ve směru od Jaroměře na Prahu stojí porouchané vozidlo, které tvoří překážku na vozovce. Počítejte s menším zdržením a místem projíždíte se zvýšenou opatrností. Komplikace hlásí také dálnice D8 ve směru na Německo. Mezi 20. a 21. kilometrem je odstavený osobní automobil. I tady je potřeba počítat se zdržením a zvýšenou opatrností při průjezdu. No tak ať už míříte na víkend za prací nebo jen tak někam na výlet, přejeme vám klidnou cestu bez dalších komplikací.
1: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách.

0: No, ty jsou, viď?
1: Sladoučky, výborný.
0: A nejlepší je, že se musím natrát i sami.
2: Oblíbený samosběr třešní je tady. Přijďte si taky natrhat kvalitní, úžasný třešně. Různé odrůdy, pohodlné česání na nízkých stromech, vhodné pro celou rodinu. Ovocnářství Moštárna Jiří Hubáček ve Slaném se těší na vaši návštěvu. Více na Facebooku Moštárna Slaný.
0: Ovoce já mám rád, přijedu si natrhat.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
5: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.

Dneska tady máme v tuto hodinku rozjeté téma, protože na dnešní den spadá Mezinárodní den rovnosti žen a mužů. No a protože jsme Radio Relax, tak pojďme se na to podívat tak trošku jako s nadhledem. Protože podle různých průzkumů to vypadá, že k úplné rovnosti máme ještě kousek. Ženy v Česku stále vydělávají v průměru méně než muži. Častěji zůstávají doma s dětmi a ve vedení firem nebo politiky jich také bývá méně. Na druhou stranu znám spoustu mužů, kteří by vám rádi vysvětlili, že když doma řeknou miláčku odpočinci, nádobí umyju já, tak je to jejich poslední svobodné rozhodnutí na několik příštích let. No takže, jak to vidíte vy, mi píšete, je to takový trošku jako 50-50, ale vy stále můžete psát svůj názor. Já ještě ten svůj zatím tajím, protože mě zajímá, jak ta rovnost funguje u vás doma v práci, nebo jestli je to téma, o kterém se prostě bojíte diskutovat. No a pánové, pokud budete psát odpovědi vedle své partnerky, doporučuji si ji po sobě raději ještě jednou přečíst. One.

0: Jednu z reakcí, kterou jsem si vybrala, píše Mirek z Kladna. A ten píše, já si myslím, že rovnost mezi mužem a ženou doma máme. Manželka rozhoduje o dovolené, o nákupech, o barvě v obýváku, o tom, co bude k večeři. A já zase rozhoduju o tom, jestli vynesu koš dneska, anebo hned. Takže za mě je to naprosto vyrovnané. Mirku, já ti děkuju za upřímnost. Je to model, který znám z vyprávění od mnoha mužů a obdivuji, že ses odvážil to napsat veřejně, takže doufám, že máš dneska večer jde spát, ale možná štěstí je, že tady neříkáme příjmení a trošku mi to připomnělo takový ten vtip, možná ho naši posluchači znají, jak se baví dva kamarádi a ten jeden se ptá toho druhého. Hele, prosím tě, slyšel jsem, že ses oženil. No, ano, to je pravda. No, gratuluju, to musíš být šťastný muž. No, ano, musím.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz.
2: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax

0: 15 hodin a další zprávy před námi.
1: Slaný udělalo veřejnou diskuzi o návrhu na nový kruhový objezd a jeho okolí a zastupitelé Kladna schválili změnu územního plánu a odsouhlasilo převod pozemků. Pěkný poslední den pracovního týdne.
2: Relax Radio.
1: Město Slaný má za sebou veřejné projednání projektu, který se týkal revitalizace okolí kruhového objezdu v Ouvalově ulici. Cílem rekonstrukce je zlepšit stávající vzhled, zvýšit bezpečnost chodců, přehledný pohyb aut a upravit zeleň. Podoba projektu ale ještě není definitivní a tím není ani stanoven rozpočet. Zastupitelstvo města Kladna na svém 14. zasedání schválilo změnu územního plánu a zároveň odsouhlasilo převod pozemku v katastrálním území Dubí u krematoria do rukou městské společnosti v souvislosti s plánovanou výstavbou vlastního energetického zdroje pro zásobování města teplem a teplou vodou. Starosta města Nové Strašecí Karel Filip promluví o novém přínosném projektu pro občany města.
3: Jednání vedení města Nového Strašecí s generálním ředitelem ŘSD inženýrem Mátlem vedlo k úspěchu. Nyní probíhá projektová příprava protihlukové stěny pro ochranu města Nové Strašecí před hlukem z provozu silniční dopravy na dálnici D6. Protihluková stěna by měla být o délce 120 metrů a o výšce 4 metry. Původní uvažovaná varianta výšky 3 metry byla změněna v průběhu projektové přípravy. V současnosti je zpracováván čistopis dokumentace pro společné povolení a probíhá inženýrská činnost směřující k podání žádosti o povolení stavby. Předpokládá se, že v druhé polovině roku bude dopracována dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele stavby. Se samotnou realizací se počítá pravděpodobně v druhé polovině příštího roku.
1: Policie vyhlásila pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi, který byl obviněn v korupční fotbalové kauze. Etická komise fotbalové asociace České republiky v pondělí rozhodla, že Wolf nesmí kvůli ovlivnění 3 zápasů působit 12 let ve fotbale a uložila mu 3milionovou pokutu. Zároveň vyloučila fotbalový klub Karviná z první fotbalové ligy.
2: Sport.
1: V nominaci basketbalistů na červencové zápasy kvalifikace mistrovství světa ve Švédsku a doma s Estonskem podle předpokladů nechybí jediný současný Čech v NBA Vít Krejčí z Portlandu. O možné účasti lídra Tomáše Satoranského a jeho spoluhráče z Barcelony Jana Veselého bude jasno až po skončení finále španělské ligy, v němž bojují o titul.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
2: Počasí.
5: Časí, časí, časí.
1: V Česku se mohou v sobotu i v neděli odpoledne a večer objevit bouřky. Zejména v Čechách budou místy silné, doprovázet je bude přívalový déšť se srážkami, kroupy a nárazy větru kolem 75 km v hodině. Vyplývá to z aktuální výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu. Dále upozorňuje Státní zdravotní ústav, že by se lidé měli v takto horkém počasí vyhýbat kofeinu, alkoholu nebo přechlazeným nápojům. To vše pocit žízně zvyšuje a nedoplňuje to potřebné tekutiny. Na Kladně aktuálně měříme venkovní teplotu 32 stupňů Celsia.
0: To je pravda. Já jsem teda byla v Egyptě.
1: Ano.
0: Myslím, že je to už několik let teda zpátky, když jsem byla mladší. Teď už tam teda nejela. Ale tam normálně pijou teplý černý čaj na sluníčku.
1: Ano, ano, já jsem tam byla taky a nedělají to jenom v Egyptě, dělají to i v Turecku.
0: No.
1: A mě to vždycky strašně jako zarazilo.
0: No ale víš, proč to je?
1: No protože ono jim není z toho horko, že jo? Ono to upravuje tu termoregulaci.
0: No přesně tak, vlastně zeměří ti teplo, ale vlastně zvenku se to potom jako osvěží. Takže dejte si teplý, krásný černý čaj. Možná si do toho radši nedávajte ani ten led, aby vám bylo trošku chladněji, no. Mezi 15. a 16. hodinou se můžete taky těšit na soutěž.
1: Zprávař versus moderátor.
0: Já si něco připravila. A hudebně Kalin. Tak si puste Radio Relax pořádně nahlas.
2: Relax Radio.
6: Jarka Poláková, Bára Průšová,
2: Relax,
6: Relax Radio.

0: Dnešek je opravdu pořádně horký a právě v takových dnech bychom neměli zapomínat na jednu důležitou věc a to je pitný režim. Možná si říkáte, že se napijete, až dostanete žízeň, jenže odborníci upozorňují, že pocit žízně už je prvním signálem začínající dehydratace. V horku tělo ztrácí nejen vodu, ale i minerály a tak se může dostavit únava, bolest hlavy nebo horší soustředění. Nejlepší je během dne pravidelně popíjet čistou vodu, případně ji střídat s minerálkou nebo neslazeným čajem. Naopak, vynechat sladké limonády, energetické nápoje a alkohol, ty nás spíše odvodňují. No, tak se běžte podívat na tu vaši lahev, kterou jistě máte celý den od rána do večera při sobě. Kolik že jste toho dneska už vypili? Já se přiznám, já teda moc toho nevypila, mám v sobě tak litr a půl obyčejné vody, takže se jdu teďko co? Napít studené vody z vodovodu.
1: Relax. Relax Radio.

Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Rádio.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafone.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Nevím, zda se naši milí posluchači zaregistrovali zprávu, že tento týden k nám přiletěl velice, velice známý herec Arnold Schwarzenegger. Je to člověk, kterého znáte možná z Terminátora, nebo je to kulturistická legenda, či působil jako guvernér Kalifornie. A spousta z vás zaplatilo přes 20 000 korun za osobní setkání právě s Arnoldem. No jenže pak přijde taková ta realita, která fanoušky údajně pořádně zaskočila. Na pražském Žufíně se právě tato akce konala, nazvala se Noc legendou, kde Arnold vyprávěl svůj životní příběh a sklízel nadšené ohlasy. Problém ale nastal u draze zaplacených balíčků za osobní setkání. Někteří návštěvníci čekali například krátký rozhovor, že si s legendou podají ruku a nebo že s ním prohodí pár vět. Místo toho prý následovala rychlá fotka, úsměv, nice to meet you a další prosím. Byli byste ochotní, já teda jako samozřejmě Arnold Schwarzenegger, je to výborná, krásná, úžasná osoba, herec na svém místě, ale já bych asi za to jako 20 000 nedala. Mně stačí ten obrázek z té televize, tak jako dneska si taky tím chytrým telefonem můžete udělat fotku, jako že jste vedle něj. Byli byste ochotní zaplatit za setkání s Arnoldem Schwarzeneggerem až 20 000 korun? Tak se říkám jako, není to už tak trošku jako přehnaný? No zkuste mi napsat na to váš názor 606736, jestli jste tuto zprávu vůbec zaznamenali a zda třeba tam z vás nikdo nebyl, tak pojďte se podělit.
1: Relax. Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz. Relax Radio.
2: Relax Radio.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Řidiči, pozor na silnici číslo 16 u obce Sazená na Kladensku. Odstavená dodávka komplikuje provoz a na místě můžete očekávat zdržení. Jezdíte opatrně a počítejte s pomalejším průjezdem. A další upozornění míří na dálnici D6 ve směru z Prahy na Karlovy Vary. Mezi 12. a 13. kilometrem leží na vozovce neupřesněný předmět. Průjezd je možný, ale se zvýšenou opatrností. No tak dávejte pozor a dejte nous plynu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle
2: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: Je to tady ohlášené. Máme tady soutěž...
1: Souboj. Správař versus moderátor.
0: Když jako s tebou se nejde soubojovat. Musíme soutěžit.
1: Dobře, tak jo.
0: No ale já jsem si pro tebe připravila zvuk, protože ano. Samozřejmě jako já tady normálně pátky nebývám. Takže jsem tady něco našla, něco jsem tu ulovila, pozapomněné. Tak já ti to zkusím pustit, jo? Než ti to pustím a pak jako řekni, jo?
1: Tak to zkus. Tak
0: jdeme na to, jo?
1: No. To je pes?
0: To pes není.
1: A to pes to není.
0: Ještě jednou ti to pustím, jo? Je to z filmu, který se měl premiéru v roce 1984. Tak ještě jednou, jo? Ono to teda jako pes zní, když to tak vezmu.
1: Ten konec.
0: Ale posluchači už píšou a normálně to uhádli.
1: Ježíš, tak mi jde nějakou nápovědu.
0: Nápovědu, jo.
1: Přece nevyhořím druhý den po sobě.
0: No jo, hele, takže píše se rok 1984. Ano. Je to životopisný film. Mm-hmm. Po spuštění tohoto filmu se určití lidé dost jako... zepřeli, protože spousta těch informací, co v tom filmu bylo, nebyla pravda. A jako, já nevím, jestli to můžu říct, jo. Je to o jednom velikánovi.
1: Mhm.
0: Je z hudebního světa.
1: Z jakýho?
0: Z hudebního světa.
1: Z hudebního světa, jo. Zpěvák jako?
0: Hele, možná i občas zpíval, ale jako spíš ne.
1: Ježiši Maria, no to je zase těžký, já zase nevím.
0: Nevíš?
1: Ne.
0: Dobře, tak my si pustíme písničku, uvidíme, jak je naši posluchači, ale evidentně oni vědí.
1: Ale já si myslím, že až mi to jako prozradíš,
0: tak
1: že
0: si
1: řeknu,
0: dojde.
1: Jo, to je ono, ale víš, jak je to horko.
0: Ten film byl režíroval český režisér, který žil v Americe. Jo, takže jedeme, jedeme dál, pustíme písničku a uvidíme, jak další posluchači
1: dobře,
0: budou pokračovat.
1: Dobře.
0: Ať držím palce.
1: Díky.
2: Relax, největší hity.

0: Kavař versus moderátor. Já vám pustím ještě ten zvuk, který jsem pouštěla Barče. Jdeme na to. No, takže to je on. A posluchači, ano. Správně poslouchaj, koukají na televizi. Jo, nepouštějí si tam nějaký Beverly Hills, ale pouštějí si Amadea.
1: Ano.
0: Miloše Formala, byl to Amadeus. Bohužel jsme se nedovolali Petrovi z Kladna, který napsal správnou odpověď. Nevím, možná usnul u mobilu.
1: Nebo se mu napsal. Přehrál telefon v tom horku, víš?
0: Nebo se mu přehrál mozek a řekl, že radši teda ten telefon brát nebude, no. Každopádně, film Amadeus, tohle to je prostě ten smích Wolfganga Amadea Mozarta, že jo, který zazněl v tom filmu. Je to hudební skladatel. Já ti to můžu říct, protože já učím dějiny hudby, který byl významný hudební skladatel na období klasicismu.
1: Tak tohle už bych věděla,
0: tak,
1: ale.
0: No, tak vidíš to. Tak si to musíš s tím spojit, ne, příště.
1: No, jenomže já jsem ten film asi určitě na té základce viděla, jenomže to už zase je nějaká doba, když jsem byla na základce.
0: No tak ty jsi mládě, no. Ty jsi mládě. Tak si musíš pouštět starý filmy. Nejenom ženu za pultem, ale i Amadea. Takže my gratulujeme našim posluchačům, kteří to uhádli. A já jsem vlastně co? Vyhrála, ne?
1: Ano, 2 body.
0: Tak jo, Honzo, jestli nás slyšíš, já prostě jedu. Další skladba. Friendship. Lost my love. Největší hity.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staňte plný tiket a jste ve hře.

0: Filtr Pro. Regionální a certifikovaná firma pro montáž a servis klimatizací prémiových značek Samsung, Toshiba, LG, Midea a Hisense. Profesionální zaměření, návrh řešení na klíč, konzultace u zákazníka, nezávazná cenová nabídka. To vše je zdarma. Zajišťujeme nejen rychlé termíny montáže s dopravou zdarma, ale profesionální a čistou práci. Filtrpro.cz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.
2: 16 hodin bude přesně za půl minuty.
3: V Žatci se bude rozhodovat mezi dvěma velikány, který z nich dostane poslední velký pozemek v průmyslové zóně, a Kladno má nově upravený noční klid, který začne platit pro občany od 1. července.
1: Relax Radio.
3: V Žatci budou zastupitelé v příštím týdnu rozhodovat, kdo získá poslední pozemek o 43 hektarech v průmyslové zóně. Zájem mají dvě velké společnosti. Jedna z nich nabízí investici za téměř 9,5 miliardy korun do továrny na plastové výrobky s 970 zaměstnanci a druhá nabízí investici za 2,6 miliardy korun s 550 zaměstnanci na výrobu částí karosérií osobních automobilů. Město Kladno vydalo novou vyhlášku, která upravuje noční klid. Platit bude od 1. července. Nově upravený noční klid stanovuje běžné dodržování nočního klidu, ale zároveň povoluje při konkrétních situacích, kdy může být tato doba zkrácena nebo zcela zrušena. Jsou to akce jako je Silvestr, pálení čarodějnic, letní festivaly a další. Přesné termíny, při kterých je noční klid upraven, bude radnice zveřejňovat na úřední desce. Mluvčí krajské hygienické stanice pro Středočeský kraj Dana Šalamunová poradí, jak jsou na tom vody ve Středočeském kraji.
4: Před tropickým víkendem máme výborné zprávy. Voda na většině venkovních koupacích míst ve Středočeském kraji má stále výbornou kvalitu. Platí to také pro nejatraktivnější místa v regionu, vodní nádrže Slapy a Orlík. Tam se tedy všichni mohou koupat bez strachu ze zdravotních komplikací. Mírně zhoršenou kvalitu vody jsme zaznamenali pouze v Písníku Bakov nad jezerou, na jezeře Ostrá a na přírodním koupališti Vyžlovka. Ani tady ale neplatí žádná omezení, a to ani pro citlivé jedince. Voda je tu pouze méně průhledná vlivem chlorofilu, který však lidskému zdraví nebezpečný není.
3: Propad rozpočtu České televize v příštím roce kvůli vládnímu návrhu na změnu financování může dosáhnout 1,75 miliardy korun. Kromě schodku 1,3 miliardy korun, který tvoří rozdíl mezi příjmy z televizních poplatků a plánovanými příjmy ze státního rozpočtu, nebude Česká televize v příštím roce čerpat z rezerv 463 milionů korun, jako tomu bylo v roce 2024.
1: Sport.
3: Přestože si fotbalisté Mexika na mistrovství světa již po dvou kolech zajistili prvenství ve skupině, jejich trenér ubezpečil, že závěrečný zápas základní části proti českému týmu v žádném případě nepodcení.
5: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
1: Relax Radio.
3: Dnes v noci budou teploty příjemné. Nejnižší teploty budou 21 až 17 stupňů Celsia. O víkendu se můžeme připravit na tropické teploty a bouřky s přívalovým deštěm. Já se s vámi loučím, přeji vám klidný víkend a teď už předávám slovo kolegovi Danovi.
2: Vesničko má středisková, viděla jsi film?
3: No jasně.
2: Je ta voda pitná? Je, ale teď tu máme slintavku. No do kalné vody bych asi nešel. Jdeš se někam koupat?
3: No možná do bazénu, doma.
2: A máte kalnou vodu?
3: Ne, máme Azuro.
2: To je v pořádku. Takže hygiena u vás za jedna.
3: Ano, ano.
2: Voda za jedna. Co má se stát o víkendu, co se stane? Eva Farná má novou písničku.
1: Relax Radio. Dan Adam. Bára Průšová. Relax. Relax Radio. It's gonna be a good night.

0: co se děje kolem vás?
1: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
0: Napište na zprávy@radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

0: autíčka, venkovní teplota, co se měří, tak mi ukazovala 36 stupňů Celsia. Je to samozřejmě zkreslení, ale to se blíží rekordům, i když v tyto dny takhle to většinou bývá, že bývá horko a bývá ještě navíc k tomu dost bouřek, tak uvidíme, co bude o víkendu. Ale 36,8 je maximum zaznamenaný v roce 2022, 4 roky zpátky. A myslím si, až dojde ke sčítání teploměru dneska do půlnoci, že jsme dnes tu rekordní teplotu atakovali a uvidíme ještě skutečně, co bude o víkendu, ale o víkendu je spousta akcí a já bych doporučoval určitě vzít si sebou pro jistotu, i když má být velké horko, pláštěnku.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Dnes je 19. června. Tento den roku 1623 se narodil francouzský matematik Blaise Pascal. I Česká republika má dnes významné zastoupení mezi oslavenci. Roku 1905 spatřil světlo světa herec Jiří Voskovec a 19. červnový den 1941 také prezident Václav Klaus.
3: Dovolte mi, abych i dnes v této slavnostní chvíli řekl pár slov.
2: V roce 1947 se na světě objevil pozdější autor satanských veršů, spisovatel Salman Rushdie. Svět hudby dnes zastupují klávesák Larry Dunn z americké formace Earth, Wind and Fire, bubeník Simon Wright z AC/DC, Brian Welch, kytarista Korn a nakonec taky zpěvačka velkého hitu Rush Rush, Paula Abdul. Ta spatřila světlo světa v roce 1962. Psal se rok 1861, když v Anaheimu otevřeli první poštovní úřad. 4 roky na to už byli všichni otroci v Texasu osvobozeni. 19.6.1947 poprvé letadlo překonalo rychlost 1000 km/h. A tento den v roce 1960.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz

0: 20. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity legendárního skladatele Petra Habky za doprovodu Haštala Habky.
1: Ty si má.
0: Čtvrtek 25. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Máme pro vás ty dva typy, jeden je z Kladna a jeden z Rakovnicka. Příběhy chutí a dálek, to je čtvrtý ročník festivalu rozmanitosti plného hudby, tance a chutí z různých koutů světa. Zítra od 11 do 17 hodin v Kladenském zámku. Vstup je zdarma. To je kladenský tip. No a zítra se taky koná zámecká pouť k 70. výročí domova Kolešovice. Na Rakovnicku bude velká sláva zítra od 13 hodin až do pozdních odpoledních hodin na nádvoří zámku Kolešovice. Kulturní program bude připravený pro celou rodinu, stánky z řemesly, vystoupení šarmířů, divadelko pro děti, hudební vystoupení, jízdy na koni, nebude chybět ani bohaté občerstvení a já se tam na vás budu těšit taky.
1: Rakovník 97,4 FM.
2: You only live once, let the people see.

0: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusů. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc. Třeba i brigádně.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
6: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
7: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.

0: Česká fotbalová reprezentace odehrála včera večer druhé utkání na mistrovství. Tentokrát byla naším soupeřem reprezentace Jihoafrické republiky. Výhra mohla naše fotbalisty výrazně přiblížit postupu do vyřazovacích zápasů. Bohužel jsme svou neaktivitou dobře rozehraný zápas ztratili a nakonec to byla jen remíza 1-1. Na bleskový gol Sadílka ze 6. minuty, zatím nejrychlejší v turnaji. V Atlantě odpověděl před koncem z penalty Mokoena a teď nás čeká bouřlivé, hodně těžké Mexiko. Mistrovství začalo 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou a remíze s Jižní Afrikou Mexiko. Playoff je na programu od 28. června a finále 19. července o prázdninách. Vyrazit na domácí představení Mexika na fotbalovém mistrovství znamená zážitek. Rozjetá smečka v Guadalajare porazila Jižní Koreu 1-0 a skupinu zakončí za týden proti nám Česku. Těsně před zápasem se na stadionu měří hluk a v jednu chvíli překračuje 140 decibelů. Ze zdravotního hlediska i tohleto spadá do nesnesitelné kategorie, takže atmosféra ve čtvrtek proti nám bude přímo pekelná. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka mají titěrnou naději, že by jim k postupu ze třetího místa stačil utkání ve čtvrtek s domácím Mexikem pouze bod. Naopak výhra by takřka jistě znamenala postup. Mexiku už o nic nepůjde. Při souhře okolností by tedy Češi v případě výhry mohli ve skupině A skončit i druzí, ale představa, že by domácí vypustili zápas před natřískaným mosteckým stadionem, není zrovna reálná.
1: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz.
2: Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní
1: servis. Jerry Halliwell a vlastně deštivé zpravodajství It's Raining Men. Prší, pršet budou muži, možná o víkendu nějaká bouřka by se přihnat měla, ale na silnicích teď v tuto chvíli je klid, dokonce nám nikdo ani nezůstal viset někde v asfaltu. Asfalt se začíná roztékat a měknout při teplotách mezi 70 až 100 stupňů Celsia a když je venku okolo těch 35, tak silnice může na přímém slunci mít 50 až 60 stupňů, takže ještě nějaký kousek tam je k tomu, abychom nezapadli. Šťastnou cestu.
2: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606 736 736.
2: S relaxem v pohodě na cestách.
4: AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
3: Relax Radio.

0: 17.00.
1: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí,
0: časí, časí, časí. Pravděpodobně nás čeká tropická noc, teď je venku ještě 32 stupňů a v noci bude teplota mezi 17 až 21 stupni Celsia. Takže tropická noc, jak bude o víkendu, zítra by mělo být 34 stupňů, ještě o kousek tepleji než dnes, v neděli 33 a mezi tím bouřky. Já tady mám bouřku v rytmu reggae, Peter André. A vy jste určitě někde teďka pod palmou, u bazénku, máte v ruce lahodný vychlazený koktejl. Paráda, mějte relax.
2: Relax Radio. Dan Adam. Dan Adam. Relax.
3: Relax Radio.

0: Léta 90. v rytmu reggae. Peter André, Mysterious Girl, zdravím všechny girl i boy a zdravím všechny ve Slaném, protože Radio Relax je mediálním partnerem slánského tupláku, kde zítra už odpoledne ve 3 hodiny vystoupí Brutus. Brutusáci, no to jim bude pěkně horko, protože před nimi budou Nezmaři, pak Brutus a pak večer taky Pavel Calta, mezi tím spousta jiných kapel. No a dneska se určitě večer potkáme ve Slaném na Masarykově náměstí, protože právě 90. tam rozjedeme společně s Rádiem Relax. Já se na vás budu těšit, až do půlnoci máme povoleno hrát ty největší pecky na Masarykově náměstí. 90. do Slaného.
1: Relax Radio. Slaný 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: toho bude spousta akcí. Doufám, že ty bouřky nám to nějak nepřekazí, protože zítra má být letecký den v Rakovníku. I tam jsme mediální partneři. Měli jsme tady na rozhovor jednoho z hlavních pilotů, který se tam představí zítra. No a dnes je letecký den. Od roku 1910 do dneška 2026 je v životě lidském je to jakože několik generací, ale jinak v životě lidstva na země kouli to zase až taková dálka není a představte si, že v tom roce 1910 se lítalo na neuvěřitelných strojích a dneska lítáme do vesmíru na neuvěřitelných strojích. Takže v tento den, 19. června v roce 1910, Jan Kašpar v Pardubicích absolvoval první veřejný let v letadle vlastní konstrukce. To byly počátky létání v české zemi. A o 9 let později, v roce 1919, mu inženýři Pavel Beneš a Miroslav Hain postavili dílnu, aby tam mohlo opravovat letadla, zakládali, založili společnost Avia a dneska už známe třeba nákladňáky, nebo znali jsme, ale byla to dílna na opravu a výrobnu letadel. To bylo v roce 1919, takže takové to byly počátky letectví a kam jsme se dostali, to uvidíte právě zítra v Rakovníku.
1: Rakovník 97,4 FM.
2: 97,4 FM.
3: Ahoj, Jelen zdraví všechny posluchače Rádia Relax.

0: Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pokud vyjíždíte z Prahy směr Hradec Králové po D11 a blížíte se ještě k Poděbradům, 27. kilometr máme nahlášenou dopravní nehodu dvou osobních aut ve směru právě na Hradec Králové. Pozor, ale uzavřený je levý jízdní pruh, policie už jede na místo.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilster Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.

Kryštof hned teď v pátek 19. června v pozdním odpoledni 6:45. Motorkáři, jak si užíváte to, jak přišlo krásné počasí? No hlavně motorkáři si užijí a tak, jak zpíval Kryštof Richard Krajčo, že proletíme celým světem, tak celý svět upírá zraky ten motorkářský k Brnu, protože tento víkend se koná v podstatě asi největší sportovní akce, která je v Česku, protože tuhletu akci navštěvuje o víkendu přes 200 000 návštěvníků. Letos je to tak, že je to ještě před prázdninami, tak je to horší, ale zase o to bude krásnější počasí, vypadá to na nádherné počasí, snad ty bouřky to nějak nezmění. Takže v Brně Grand Prix, tam míří motorkáři, jede se, v podstatě se jedou tréninky až do neděle a v neděli na Masarykově okruhu v Brně se jede hlavní závod odpoledne ve 14 hodin MotoGP Královská třída. Zdravím všechny motorkáře, užijte si ten závod.

0: hajt.
1: Ty jsou, viď?
2: Sladoučký, výborný.
1: A nejlepší je, že se můžem natrát i sami.
3: Oblíbený samosběr třešní je tady. Přijďte si taky natrhat kvalitní, úžasný třešně. Různé odrůdy, pohodlné česání na nízkých stromech, vhodné pro celou rodinu. Ovocnářství Moštárna Jiří Hubáček ve Slaném se těší na vaši návštěvu. Více na Facebooku Moštárna Slaný.
1: Ovoce já mám rád, přijedu si natrhat.
4: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
3: Ekokom.
5: Závratné mega slevy.
6: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
7: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
8: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.

0: Za půl minuty bude přesně 18 hodin.
1: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí, počasí, počasí.
0: O víkendu bude horko, 34 stupňů zítra, 33 stupňů v neděli, ale přijdou bouřky. Jak to bude vypadat dnes v noci? Pravděpodobně nás čeká série tropických nocí, kdy teplota neklesne pod 20 stupňů Celsia, i když meteorologové předpovídají 17 až 21 stupňů a noc bude jasná nebo polojasná. Máme pro vás připravenou muziku, samozřejmě tady jsou Lost Frequencies a jejich novinka. Novinka na Relaxu, Life It All. Žijeme na plný plyn.
2: Relax Radio.
3: Dan Adam.
2: Dan Adam. Relax.
3: Relax Radio.

0: Filtr Pro. Regionální a certifikovaná firma pro montáž a servis klimatizací prémiových značek Samsung, Toshiba, LG, Midea a Hisense. Profesionální zaměření, návrh řešení na klíč, konzultace u zákazníka, nezávazná cenová nabídka. To vše je zdarma. Zajišťujeme nejen rychlé termíny montáže s dopravou zdarma, ale profesionální a čistou práci. Filtrpro.cz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
3: Pozor, velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.

0: to jde, tak tancujte, tancujte společně s námi, s rádiem Relax v hotelu Kladno, v kavárně od 21 hodin dnes i zítra, anebo v klubu Rádia Relax, potom po kavárně zamíříte do klubu a užijeme si tento víkend.
1: Relax Radio Kladno 92,3 FM.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Nejsou kurty jako kurty. Na těch tenisových je prýma trávit čas, ale kurty třeba na silnici, které leží, tak to je problém. Někdo pravděpodobně svištěl, aby to stihnul rychle domů z práce. Na D5 leží kurty na silnici před Loděnicí. Ve směru na Prahu 10. kilometr před sjezdem na Loděnicí. Možná to tam někdo hodně říznul. Tak jsou kurty na silnici, nepoškoďte si auto.
0: Relax Radio. Beroun 97,5 FM. 97,5 FM.

0: 25. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity legendárního skladatele Petra Habky za doprovodu Haštala Habky.
1: Ty si má.
0: Čtvrtek 25. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

Tak jak vám to jede? Blíží se prázdniny, blíží se dovolená, blíží se i žně, protože od konce června do srpna už výjíždějí kombajny. Hlavní sklizeň teda obvykle vrcholí v průběhu července a srpna, ale už v červnu je začátek. Žně odstartovávají sečením ozimého ječmene a postupně i raných druhů pšenice, takže to by mělo být tento měsíc. Já ještě žádný kombajn neviděl, ale traktůrky jezdí a jednu traktůrkovou písničku tady mám právě teďka pro všechny traktoristy a kombajnéry a třeba i traktoristky a kombajnérky, protože dneska už i spousta řidiček jezdí s těmihle těmi velkými stroji. Malotraktorem MiG-21. Písničku o kombajnu jsem bohužel nenašel.

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: ta horka přináší spoustu zdravotních problémů. My tady máme teď jedno poděkování záchranářům.
1: Dobrý den, prosím vás, chtěl bych poděkovat záchranářům a policistům, kteří dneska přijeli na Pchery Theodor ohledně skolobování mýho otce. Moc děkuji, syn. Díky, na shledanou.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Máme tady taky dopravní telefonát o koloně, která je kousek od Kladna.
2: Dobrý den, před 10 minutama se tvořily kolony směrem od Žehrovic. V Doxech to už stálo, směrem na Dobrou. Díky.
3: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
4: 606 736 736.
3: S relaxem v pohodě na cestách.
4: Relax Radio.

0: 19. června je přesně 19:00.
1: Relax Radio.
0: Počasí. Dnes v noci bude jasno až polojasno a tropická noc. 17 až 21 stupňů Celsia, dokonce i vítr silnější, který občas vál přes den, fučel, fičel, tak i ten by se měl sklidnit a přinese ještě větší horko zítra, ale taky bouři. Zítra by mělo být o stupínek víc, 34 stupňů Celsia ve stínu a potom v neděli 33, ale mezi sobotou a nedělí by se měly objevit bouřky. Taková je předpověď a taková je předpověď i z minulosti, když se podíváte, tak v těchto dnech prostě ta hodnota.

0: Takže hlavně mějte relax o víkendu.
1: Relax Radio. Dan Adam. Dan Adam. Relax.
2: Relax Radio.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
3: Ekokom.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Relax Radio. Relax.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
2: Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: chceš.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax rádio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 20. června. Tento den roku 1819 se narodil hudební skladatel Jacques Offenbach. V roce 1928 i u nás poměrně známý francouzský politik Jean-Marie Le Pen. 6 let před ním spatřil světlo světa český herec Josef Kemmer.
2: To jako do konce života?
1: Zemřel v roce 1995. Psal se rok 1942, když se na tomto světě, konkrétně v Kalifornii, objevil textař, zpěvák a basák Beach Boys Brian Wilson. Po 7 letech ho následoval zpěvák Lionel Richie. V roce 1976 českoslovenští fotbalisté získali v Bělehradě titul mistrů Evropy. V penaltovém rozstřelu porazili Německo. Ročník 1953 je Cindy Lauper. Rok po ní přišel na svět basák Van Halen a Michael Anthony. 20. června 1990 zemřelo v Iránu při zemětřesení kolem 40 tisíc lidí. Dodnes se přesný počet neví. V roce 1993 projela Eurotunelem, tedy železničním tunelem pod Lamaňským průlivem, první elektrická jednotka Eurostar. Roku 1960 se v Birminghamu narodil John Taylor z Duran Duran. Oslavencem je dnes také Stone Gossard z Pearl Jam a herečka Nicole Kidman. Relax Radio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Je relax. Relax rádio.